0: hrající kapitánka našeho tenisového týmu žen se z čínského Shenzhenu vrátila sice bez poháru, ale ve vítězném modrém saku a s medailí na krku. S hráčkami, které zůstaly v Číně na další turnaje, oslavila titul v Shenzhenu na slavnostní večeři.
1: Oslavy vypadaly tak, že my jsme tam často jako chodili do takových tureckých restaurace, kde byli strašně příjemní lidi, kteří mluvili anglicky, že to bylo jednoduché se pro nás jako objednávat a oni se o nás hrozně hezky starali. Ty oslavy byly takový akorát, bylo to tak jako do pohody.
0: Tenistky uspěly na finálovém turnaji poté, co porazili Velkou Británii, Španělsko a v nedělním finále i Ukrajinu. Tým ve složení Linda Nosková, Karolína Muchová, Marie Bousková, Kateřina Siňaková a Sára Bejlek získal 12. titul a první od roku 2018. A dodám i počasí. Středa čeká jasno až polojasno, po ránu výjimečně mlhy. Poslední zářijový den naměříme 20 až 24 stupňů Celsia.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Impuls. Zprávy ve tři.
1: Se zprávami je tu Iva Horáková. Čeští fotbalisté ve druhém kole Ligy národů prohráli v oslabení s Anglií 0-2. Po porážce s Chorvatskem tak ani ve druhém utkání pod trenérem Dennyho nebodovali. Proti Anglii jsme se příkladně rvali, od 25. minuty bojovali v deseti bez vyloučeného Schulze, ale chyba po minutě od zahájení druhého poločasu naděje na úspěšný výsledek zhatila. A příště to bude ještě náročnější. V sobotu se fotbalisté představí proti španělským mistrům světa a na závěr prvního podzimního bloku je v úterý čeká duel v Anglii. Pražská škola v Újezdě nad Lesy se dneska znovu otevře. Po skoro týdnu do ní můžou nastoupit zdravé děti, obědy bude dovážet externí firma. Z oběda s prošlými vejci onemocnělo zažívacími a střevními potížemi skoro 400 lidí. Laboratoř potvrdila salmonelu až u 58 strávníků. Na výsledky dalších testů se čeká. Vejce, která personál kuchyně ve škole v Pražském Újezdě použil pro přípravu uhlířských špaget, prošla až v kuchyni. Uvedl to ředitel školy Libor Skala. Sněmovna přerušila debatu k hlasování o nedůvěře vládě. Jednání ukončila v souladu s jednacím řádem v 21 hodin a pokračovat bude dneska v 9 ráno. Sedmihodinovou diskuzi opanovali členové vlády, kteří představovali své aktivity a úspěchy za dobu svého působení ve funkcích i plány do budoucna. Kritizovali opozici a bývalou vládu Petra Fialy. Zatím není jasné, zda se ve středu sněmovna k hlasování dostane. Do rozpravy se podle údajů na světelné tabuli hlásí 53 poslanců. Premiér Andrej Babiš označoval ještě před schůzí jednání o nedůvěře za předvolební meeting.
0: Rádio Impuls. Zprávy důležité pro život.
1: Žluté dveře pomáhají ve Zlíně řešit problémy. Jde o specializované centrum, kde poradí lidem v těžkých životních situacích.
2: Tohle centrum, řekněme první duševní pomoci, zřídil před 2 měsíci Zlínský kraj a pomoc tu už našla téměř 100 lidí, hlavně ti, kteří se z ničeho nic dostali, třeba do problému s tím, jak se ujmout péče o své náhle vážně nemocné rodinné příslušníky. Jsou tu zastoupeni i ti, jimž ničí duši problémy s dluhy. Obtížných situací je ale daleko více. Ve žlutých dveřích jde o správné nasměrování pro všechny, kteří si prostě a jednoduše v dané chvíli neví rady. Jan Čada, Radio Impuls, Zlín.
1: Ústecká univerzita slaví 35 let od založení. Z původních 3 fakult se rozrostla na 8, na kterých v současnosti studuje zhruba 10 000 lidí. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně se proměnila rozsahem studijní nabídky, výzkumnou činností, ale i rolí, kterou hraje v celém regionu. ČTK to řekl rektor univerzity Jaroslav Koucký. Myšlenka na vznik vysoké školy v Ústí nad Labem přitom původně velkou podporu neměla.
3: Od 60. let tady jako byla historie vysokoškolského vzdělávání, ale samozřejmě nebyla tak silná jako v těch velkých městech, tak ne všichni tomu byli nakloněni, tak jo, že si mysleli, že to jako nebude mít budoucnost. Z tohohle pramenili, řekněme, obavy těch lidí na úrovni státu, který si to třeba v daný moment nepřáli. No.
1: 35. výročí univerzity připomíná venkovní výstava na Lidickém náměstí v Ústí nad Labem. Hlavní oslava proběhne 1. října ve vysokoškolském kampusu. Vyšetřování vražedného útoku na základní škole na Slovensku se rozšiřuje i na místního policistu. Podle dostupných informací čelí obvinění z trestného činu maření úkolu veřejného činitele. Měl podcenit závažné informace o chování útočníka ještě předtím, než 13-letý žák napadl nožem 2 učitelky a spolužačku. Jedna z učitelek zraněním podlehla, dívka je v kritickém stavu. Informaci o tom, že je v případu vyšetřován i místní člen policie, přinesl portál Aktuality.sk. A dodám i počasí na poslední zářijový den. Čekáme jasno až polojasno, po ránu výjimečně mlhy. Nejvyšší středeční teploty vyšplhají na 20 až 24 stupňů Celsia.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Když po střechách večer se na město snáší a okna jedou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám

jsem s mámou a viděl tě u dveří stát. Jak spustila hudba tu písničku známou, já všechno chtěl o tobě znát. Tak přešlo pár pěkných let, z tebe je dáma a věř mi, že není to zvyk. I když jsi tak daleko a doufám, že sama té hospůdky

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Máš má ovečko dávno spát, i píseň ptáků končí.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Přicházel s rosou každé ráno, na dveře psal mi, že je sám.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Rádio.

Ano, miláčku. Píšu ti jako vždycky, když musím na pár dní odjet. Chápeš, jak mi asi je. Nechávám tě tu samotnou a tolik se o tebe bojím. Ale věřím, že budeš hodná a moudrá. Víš přece, že život bez tebe by pro mě neměl smysl. Choď radši brzy spát a příjemný

miláčku. Věřím, že se ti bude ráno stýskat tak jako mě. Nikdo ti nenahřeje osušku, až budeš vycházet z koupele. A kdyby náhodou zazvonil listonoš, vem si župan. Nerad bych tě zastihl nastydlou. Tak na sebe dávej pozor. A hlavně, miláčku, prosím tě, večer, až si lehneš, prosím tě, nekuř v posteli.

0: zprávy nabízí Iva Horáková. Čeští fotbalisté jsou po dvou domácích zápasech v elitní úrovni Ligy národů bez bodu. Prohráli jsme doma v Edenu s Anglií v dlouhém oslabení 0-2. Národní tým tak nedokázal bodovat ani ve druhém zápase pod novým španělským trenérem Santim Deniou. V sobotu podlehl Chorvatsku 1-2. Fotbalisté Španělska v české skupině Ligy národů zvítězili 4-1 nad Chorvatskem. Po dvou výhrách zůstali úřadující mistři světa v čele tabulky. Kontaminace olovem v odolené vodě se prověřuje jako ohrožení z nedbalosti. Středočeští policisté tak zahájili trestní řízení. Policisté spolupracují s Českou inspekcí životního prostředí a středočeskými vodohospodáři. Ti zjistili nadlimitní koncentraci olova ve vodě minulý čtvrtek. Podle pondělních výsledků voda v oblasti odolená voda stále není pitná. Omezení se týká 12 obcí se zhruba 15 tisíci obyvateli. Sněmovna večer přerušila debatu mimořádné schůze k hlasování o nedůvěře vládě. Pokračovat v ní bude ve středu v 9 ráno. Debatu opanovali ministři, informovali o svých aktivitách. Opozice přitom měla v plánu řešit obří schodek státního rozpočtu, střet zájmu premiéra Andreje Babiše i útoky na média a nezávislé soudy. Ministr vnitra slibuje vyšší platy. Lubomír Metnar chce lepší ohodnocení pro policisty, hasiče, celníky a příslušníky vězeňské služby. Platy jim mají v příštích 3 letech každý rok vzrůst o 2600 až 2900 korun měsíčně. Metnar to uvedl po jednání s odboráři. Tarifní složka by se měla zvyšovat ročně o 1300 korun, s čímž ale odbory nesouhlasí. Novinářům ministr řekl, že se situace už velmi pravděpodobně nezmění. Stejný růst platů policistů ohlásila už předchozí vláda, řekl v České televizi ministr vnitra z předchozího kabinetu Vít Rakušan. Dalších 50 milionů korun pošle karlovarské hejtmanství silničářům. Peníze půjdou na opravy krajských cest, tedy dvojek a trojek. Rekonstrukcí se dočkají hlavní silnice, po kterých jezdí nákladní auta.
1: Půjde například o okolí Horního Slavkova, Mezirolí, Kyselky nebo Kraslic. Všude jezdí nákladňáky často, ať už do zpracovatelských firem nebo kvůli těžbě, a silnice nápor přestávají zvládat. Karlovarské hejtmanství proto cestářům posílá nad rámec běžného rozpočtu celkem 51 milionů. Využít je musí rychle, ještě před začátkem zimy. Dušan Valenta, Radio Impuls.
0: Slováci mění ministra. Slovenský parlament totiž vyslovil nedůvěru šéfovi životního prostředí Tomáši Tarabovi. Návrh při hlasování podpořila kromě poslanců opozice i vládní strana SNS, která odvolání Taraby požadovala od letošního jara a která se kvůli tomu dostala do sporu s premiérem Ficem. Vyslovení nedůvěry členovi kabinetu sněmovnou podle slovenské ústavy znamená, že hlava státu tohoto ministra odvolá. Barbora Strýcová věří v další zisky poháru Billie Jean Kingové i v budoucnu. Nehrající kapitánka našeho tenisového týmu žen se z čínského Shenzhenu vrátila sice bez poháru, ale ve vítězném modrém saku a s medailí na krku. S hráčkami, které zůstaly v Číně na další turnaje, oslavila titul v Shenzhenu na slavnostní večeři.
2: Oslavy vypadaly tak, že my jsme tam často jako chodili do takových tureckých restaurace, kde byli strašně příjemní lidi, kteří mluvili anglicky, že to bylo jednoduché se pro nás jako objednávat a oni se o nás hrozně hezky starali. Ty oslavy byly takový akorát, bylo to tak jako do pohody.
0: Tenistky uspěly na finálovém turnaji poté, co porazili Velkou Británii, Španělsko a v nedělním finále i Ukrajinu. Tým ve složení Linda Nosková, Karolína Muchová, Marie Bousková, Kateřina Siňaková a Sára Bejlek získal 12. titul a první od roku 2018. A dodám i počasí. Středa čeká jasno až polojasno, po ránu výjimečně mlhy. Poslední zářijový den naměříme 20 až 24 stupňů Celsia.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Cestou, ne cestou.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
0: Aleta jezdí tam a nákladňáky sem. Tři čumíci jdou rovnou za nosem.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Radio Český impuls. Zprávy v 5.
1: Se zprávami je tu Iva Horáková. Čeští fotbalisté ve druhém kole Ligy národů prohráli v oslabení s Anglií 0-2. Po porážce s Chorvatskem tak ani ve druhém utkání pod trenérem Deniou nebodovali. Proti Anglii jsme se příkladně rvali, od 25. minuty bojovali v deseti bez vyloučeného Schulze, ale chyba po minutě od zahájení druhého poločasu naděje na úspěšný výsledek zhatila. A příště to bude ještě náročnější. V sobotu se fotbalisté představí proti španělským mistrům světa a na závěr prvního podzimního bloku je v úterý čeká duel v Anglii. Pražská škola v Újezdě nad Lesy se dneska znovu otevře. Po skoro týdnu do ní můžou nastoupit zdravé děti, obědy bude dovážet externí firma. Z oběda s prošlými vejci onemocnělo zažívacími a střevními potížemi skoro 400 lidí. Laboratoř potvrdila salmonelu až u 58 strávníků. Na výsledky dalších testů se čeká. Vejce, která personál kuchyně ve škole v Pražském Újezdě použil pro přípravu uhlířských špaget, prošla až v kuchyni. Uvedl to ředitel školy Libor Skala. Sněmovna přerušila debatu k hlasování o nedůvěře vládě. Jednání ukončila v souladu s jednacím řádem v 21 hodin a pokračovat bude dneska v 9 ráno. Sedmihodinovou diskuzi opanovali členové vlády, kteří představovali své aktivity a úspěchy za dobu svého působení ve funkcích i plány do budoucna. Kritizovali opozici a bývalou vládu Petra Fialy. Zatím není jasné, zda se ve středu sněmovna k hlasování dostane. Do rozpravy se podle údajů na světelné tabuli hlásí 53 poslanců. Premiér Andrej Babiš označoval ještě před schůzí jednání o nedůvěře za předvolební meeting.
0: Rádio Impuls. Zprávy důležité pro život.
1: Žluté dveře pomáhají ve Zlíně řešit problémy. Jde o specializované centrum, kde poradí lidem v těžkých životních situacích.
2: Tohle centrum, řekněme první duševní pomoci, zřídil před 2 měsíci Zlínský kraj a pomoc tu už našla téměř 100 lidí, hlavně ti, kteří se z ničeho nic dostali, třeba do problému s tím, jak se ujmout péče o své náhle vážně nemocné rodinné příslušníky. Jsou tu zastoupeni i ti, jimž ničí duši problémy s dluhy. Obtížných situací je ale daleko více. Ve žlutých dveřích jde o správné nasměrování pro všechny, kteří si prostě a jednoduše v dané chvíli neví rady. Jan Čada, Radio Impuls, Zlín.
1: Ústecká univerzita slaví 35 let od založení. Z původních 3 fakult se rozrostla na 8, na kterých v současnosti studuje zhruba 10 000 lidí. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně se proměnila rozsahem studijní nabídky, výzkumnou činností, ale i rolí, kterou hraje v celém regionu. ČTK to řekl rektor univerzity Jaroslav Koucký. Myšlenka na vznik vysoké školy v Ústí nad Labem přitom původně velkou podporu neměla.
3: Od 60. let tady jako byla historie vysokoškolského vzdělávání, ale samozřejmě nebyla tak silná jako v těch velkých městech, tak ne všichni tomu byli nakloněni, tak jo, že si mysleli, že to jako nebude mít budoucnost. Z tohohle pramenili, řekněme, obavy těch lidí na úrovni státu, který si to třeba v daný moment nepřáli. No.
1: 35. výročí univerzity připomíná venkovní výstava na Lidickém náměstí v Ústí nad Labem. Hlavní oslava proběhne 1. října ve vysokoškolském kampusu. Vyšetřování vražedného útoku na základní škole na Slovensku se rozšiřuje i na místního policistu. Podle dostupných informací čelí obvinění z trestného činu maření úkolu veřejného činitele. Měl podcenit závažné informace o chování útočníka ještě předtím, než 13-letý žák napadl nožem 2 učitelky a spolužačku. Jedna z učitelek zraněním podlehla, dívka je v kritickém stavu. Informaci o tom, že je v případu vyšetřován i místní člen policie, přinesl portál Aktuality.sk. A dodám i počasí na poslední zářijový den. Čekáme jasno až polojasno, po ránu výjimečně mlhy. Nejvyšší středeční teploty vyšplhají na 20 až 24 stupňů
0: Celsia. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let. Celý den.
1: My čekali jaro a zatím přišel mráz. Tak strašlivou zimu nepoznal nikdo z nás. Z těžkých černých mraků se stále sypal sníh. A vánice sílí v porivech ledových. Schýší dřevo mizí a mouka ubývá. Do sýpek se radí už nikdo nedívá.

Tak jednoho dne večer, to už jsem skoro spal, když vystrašený soused na okno zaklepal. Můj chlapec doma leží, v horečkách vyvádí. Já do města bych zajel, doktor snad poradí. Půjčil jsem mu koně, a když sedlo zapínal, dříve než se rozjel, jsem ho ještě varoval. Nejezdi naší zkratkou, je tam velký sráz, a v téhleté bouři tam snadno zlámeš vás, tak neriskuj. Na to chmurné ráno dnes nerad vzpomínám, na tu hroznou chvíli, když kůň se vrátil sám. Trvalo to dlouho, než se vítr utišil. Na sněhové pláně si každý pospíšil. Jeli jsme tou zkratkou až k místu, které znám, kterým bych té noci nejel ani sám. Pak ho někdo spatřil, jak leží pod strázem, krev nám tuhla v žilách, nad tím obrazem já klobouk sňal. Nikdy ten, kdo spěchá, se domů nevrací.

si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muziko ty hraj. A vystupuji z vaku, který mizí v dálce, stojím v České Třebové a všude kolem Pražce vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muziko ty hraj. Pohostil mě Slivovici, představil mě Mářce, posadil mě na lavici z Dubového Pražce, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muziko ty hraj. Provedl mě domem, nikde kousek z diva, všude samej Pražec, jen Máňa byla živá, to je to jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muziko ty hraj.

kraj. A naučíš se skákat, tak jak to umí vrabec, když na nohu si pustíš železniční pražec, vždyť jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muzikoty hraj. A když má děvče střebové rádo svého chlapce, posílá mu na vojnu. Železniční pražce, vždyť jaro. Zapni si kšandy,

0: No jasně, že máme ten barák pojištěný. Uzavřeli jsme to hned, jak jsme dostavili.
1: Už to bude 5 let?
0: No na 4 miliony jsme to pojistili, tolik stál novej. Dneska?
1: To má hodnotu tak 6.
0: Ne, pojistka je na ty 4 pořád.
1: A jo.
2: Dejte si pozor na podpojištění. Nečekejte a překontrolujte si, jestli máte váš dům pojištěný na aktuální hodnotu, za kterou byste ho postavili dnes. Na www.coop.cz/podpojištění. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mé maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
4: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
5: Myslím, že to bude za C. Gumák.
4: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
6: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.

0: Radio Český impuls. Zprávy v 6.
1: Zprávy nabízí Iva Horáková. Čeští fotbalisté jsou po dvou domácích zápasech v elitní úrovni Ligy národů bez bodu. Prohráli jsme doma v Edenu s Anglií v dlouhém oslabení 0-2. Národní tým tak nedokázal bodovat ani ve druhém zápase pod novým španělským trenérem Santim Deniou. V sobotu podlehl Chorvatsku 1-2. Fotbalisté Španělska v české skupině Ligy národů zvítězili 4-1 nad Chorvatskem. Po dvou výhrách zůstali úřadující mistři světa v čele tabulky. Kontaminace olovem v odolené vodě se prověřuje jako ohrožení z nedbalosti. Středočeští policisté tak zahájili trestní řízení. Policisté spolupracují s Českou inspekcí životního prostředí a středočeskými vodohospodáři. Ti zjistili nadlimitní koncentraci olova ve vodě minulý čtvrtek. Podle pondělních výsledků voda v oblasti odolená voda stále není pitná. Omezení se týká 12 obcí se zhruba 15 tisíci obyvateli. Sněmovna večer přerušila debatu mimořádné schůze k hlasování o nedůvěře vládě. Pokračovat v ní bude ve středu v 9 ráno. Debatu opanovali ministři, informovali o svých aktivitách. Opozice přitom měla v plánu řešit obří schodek státního rozpočtu, střet zájmu premiéra Andreje Babiše i útoky na média a nezávislé soudy. Ministr vnitra slibuje vyšší platy. Lubomír Metnar chce lepší ohodnocení pro policisty, hasiče, celníky a příslušníky vězeňské služby. Platy jim mají v příštích 3 letech každý rok vzrůst o 2600 až 2900 korun měsíčně. Metnar to uvedl po jednání s odboráři. Tarifní složka by se měla zvyšovat ročně o 1300 korun, s čímž ale odbory nesouhlasí. Novinářům ministr řekl, že se situace už velmi pravděpodobně nezmění. Stejný růst platů policistů ohlásila už předchozí vláda, řekl v České televizi ministr vnitra z předchozího kabinetu Vít Rakušan. Dalších 50 milionů korun pošle karlovarské hejtmanství silničářům. Peníze půjdou na opravy krajských cest, tedy dvojek a trojek. Rekonstrukcí se dočkají hlavní silnice, po kterých jezdí nákladní auta.
2: Půjde například o okolí Horního Slavkova, Mezirolí, Kyselky nebo Kraslic. Všude jezdí nákladňáky často, ať už do zpracovatelských firem nebo kvůli těžbě, a silnice nápor přestávají zvládat. Karlovarské hejtmanství proto cestářům posílá nad rámec běžného rozpočtu celkem 51 milionů. Využít je musí rychle, ještě před začátkem zimy. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Slováci mění ministra. Slovenský parlament totiž vyslovil nedůvěru šéfovi životního prostředí Tomáši Tarabovi. Návrh při hlasování podpořila kromě poslanců opozice i vládní strana SNS, která odvolání Taraby požadovala od letošního jara a která se kvůli tomu dostala do sporu s premiérem Ficem. Vyslovení nedůvěry členovi kabinetu sněmovnou podle slovenské ústavy znamená, že hlava státu tohoto ministra odvolá. Barbora Strýcová věří v další zisky poháru Billie Jean Kingové i v budoucnu. Nehrající kapitánka našeho tenisového týmu žen se z čínského Shenzhenu vrátila sice bez poháru, ale ve vítězném modrém saku a s medailí na krku. S hráčkami, které zůstaly v Číně na další turnaje, oslavila titul v Shenzhenu na slavnostní večeři.
3: Oslavy vypadaly tak, že my jsme tam často jako chodili do takových tureckých restaurace, kde byli strašně příjemní lidi, kteří mluvili anglicky, že to bylo jednoduché se pro nás jako objednávat. A oni se o nás hrozně hezky starali. Ty oslavy byly takový akorát, bylo to tak jako do pohody.
1: Tenistky uspěly na finálovém turnaji poté, co porazili Velkou Británii, Španělsko a v nedělním finále i Ukrajinu. Tým ve složení Linda Nosková, Karolína Muchová, Marie Bousková, Kateřina Siňaková a Sára Bejlek získal 12. titul a první od roku 2018. A dodám i počasí. Středa čeká jasno až polojasno, po ránu výjimečně mlhy. Poslední zářijový den naměříme 20 až 24 stupňů Celsia.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Takové byly zprávy v 6. Přeji hezké ráno. Jsem Adam Kořica. Opět vás budu probouzet českou muzikou let 60. až 80. Středa 30. září. A teď už Sak Vantofy, píseň Dávej ber z filmu Kamarádo deště.

0: Tady je Český Impuls, rádio pro radost ze života. Středa 30. září máme po 6. za malou chvíli další hity 60. až 80. Nachystaná je La Bamba Josefa Laufra.
1: Dnes na Českém Impulzu.
0: Halina Pavlovská poradí, k čemu se hodí srdeční arytmie, a to v pořadu Smějeme se s Alexandrem Hemalou v 16 hodin a 15 minut. Na která místa v Egyptě zapomínají bedekry i místní průvodci, nastíní cestovatel Jirka Kolbaba o 2:30. A naše první ranní středeční hudební dvojce nabídne zpívající Pavly, více prozradím, po 6:30. Teď už Josef Laufr a jeho La Bamba tady na rádiu Český Impuls. Přeji hezké ráno.
1: Hudební kalendář Českého Impulzu.
2: V roce 1978 se jedna kapela opět trefila do černého touhle písničkou. Frontman kapely Katapult Olda Říha vám v hudebním kalendáři poví, proč se stal osudově muzikantem a jakou roli v tom sehrál Mozart, osud i přenos energie. Startujeme ve středu o 11:30.
1: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Český Impuls, rádio pro radost ze života do půl sedmé, další muzika let 60. až 80., která nám zpříjemní to dnešní ráno, středa 30. září, poslední den tohoto měsíce. Pojďme si ho společně užít. Za malou chvíli Petr Kotwald, nahrávka Milujem se čím dál víc. Olda Říha z Katapultu prý svoji muzikantskou energii čerpal z Mozarta. Víc prozradí už dnes v půl dvanácté v hudebním kalendáři, který bude o skladbě Katapult.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Dvouletá záruka i pro firmy a živnostníky? Jasná věc! S Alza pro firmy navíc získáte možnost odložené splatnosti faktur a exkluzivní ceny na tisíce produktů od elektroniky po kávu. Více informací najdete na alzaprofirmy.cz.
3: Hustý. Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. 3x více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kg jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
4: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou 72%. Penny.
5: Desátý český mejdan s Impulzem. S Impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj. Olympik. Lucie Vondráčková. MIG 21. Činasky. A speciální host Richard Krajčo.
6: Počkat. Někdo ale chybí.
5: Vy! 17. října O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s Impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.

0: Dobré ráno, Český Impuls Rádio pro radost ze života. Po půl sedmé, další hit let 60. až 80. Vzdálený hlas Heleny Vondráčkové, také duet Červená, Iveta Bartošová, Petr Sepeši, ze všech nejdřív nahrávka Hvězdičko blízkavá v podání Petra Nováka a skupiny George and the Beethovens. Teď už rychlý přehled zpráv a taky předpověď počasí, o slovo se hlásí naše redakce.
1: Dobré ráno. Vyšetřování vražedného útoku na slovenské základní škole ve Staškově se rozšířilo i na místního policistu. Rozbory u odoleny vody splnily limit, voda ale dál není pitná. Slovenský parlament vyslovil nedůvěru ministrovi životního prostředí Tomáši Tarabovi. Italská premiérka Meloniová chce s českým premiérem Babišem spolupracovat na reformě povolenek a na rozpočtu Evropské unie. A naši fotbalisté v druhém utkání Ligy národů prohráli doma s Anglií v dlouhém oslabení 0-2. A dnes bude jasno, teď ráno se budou výjimečně vyskytovat mlhy a nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů. Pěkné ráno vám přeje Vítek Zábranský.
2: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.

Takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý

0: Posloucháte Český Impuls, rádio pro radost ze života. Středa 30. září, přeji hezké ráno do 7. do zpráv celou další hitele 60. až 80. Za malou chvíli písnička Déšť v podání Marie Rotrové. No a když jsme u toho deště, celkově u toho počasí, tak mě zajímá, do jakého rána jste se opět probudili. Jaká je teď vaše středa za ten 30. září? 734-787-981. Začínám sbírat zprávy ohledně vašeho počasí na našem WhatsAppu, nebo můžete napsat klasickou SMSku, tak či onak, těším se na naši spolupráci, která začne v příští hodině.
1: Také máte radost, že cena vaší nemovitosti roste?
2: Tak samozřejmě, koho by to nepotěšilo, alespoň nějaká jistota.
1: Prosíme, myslete na to, že čím rychleji hodnota nemovitosti roste, tím rychleji může být její pojištění nedostatečné. Dejte si pozor na podpojištění. Nečekejte a překontrolujte si, jestli máte vaši nemovitost pojištěnou na její aktuální hodnotu na www.coop.cz/podpojištění. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
3: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
4: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
5: No jasně, z MND to jde.
4: Zavolejte nám zdarma na 800-400-500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
6: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
7: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
6: Vážně?
7: Já mám Lelosy na sobě celý den.
6: Lelosy, too comfortable to take off.

0: Český impuls. Zprávy v 7.
1: Dobré ráno. Vyšetřování vraženého útoku na slovenské škole se rozšířilo na místního policistu. Podle dostupných informací čelí obvinění z trestného činu maření úkolu veřejného činitele za to, že podcenil závažné informace o chování útočníka ještě předtím, než 13-letý žák napadl nožem dvě učitelky a spolužačku. Jedna z učitelek zraněním podlehla, dívka je v kritickém stavu. Ministr školství potvrdil, že škola v pondělí věnovala celé třídě dvouhodinové sezení s psychologem kvůli události nahlášené v pátek. Server Pravda.sk píše, že útočícímu chlapci hrozila trojka schování. Škola ho chtěla takto potrestat za to, že vytvořil fotografii s koncentračním táborem, na které figurovaly učitelky. Údajně na to upozornila dívka, kterou žák napadl. Případ převzal Úřad boje proti organizované kriminalitě prezídia policejního sboru, který vede vyšetřování jak vůči útočníkovi, tak policistovi. Platy policistů, hasičů, celníků a dozorců v Česku se zvednou. V příštích 3 letech dostanou tito zaměstnanci státu každý rok od 2600 až 2900 korun měsíčně víc. Po jednání s odboráři to oznámil ministr vnitra Lubomír Metnar. Tarifní složka by se měla zvyšovat ročně o 1300 korun. To je ale podle odborů málo. Metnar upozorňuje, že situace se už velmi pravděpodobně nezmění.
2: Je to, řekněme, model, který byl vyjednáván s dalšími dvěmi rezorty a k tomuto závěru jsme došli. Já jsem to prezentoval i kolegům z odboru, samozřejmě, že k tomu byly připomínky, ale zatím nenašel se lepší, spravedlivější model.
1: Ministerstvo vnitra chce, aby k začátku roku 2029 nástupní plat policistů a hasičů po absolvování odborné přípravy byl 50 tisíc korun. Bytová krize se rozrůstá do regionů, přestože pořízení bytu zůstává nejobtížnější v Praze, ostatní kraje se hlavnímu městu přibližují. Podle deníku Právo se situace nejvíc zhoršuje v regionech, kde jsou byty nejlevnější. K největšímu skoku došlo v Ústeckém kraji. Lidé si tady za stejnou částku koupí o pětinu menší byt než před rokem. Ve vlastním bydlí 3/4 Čechů. V poměru k příjmům patří bydlení v Česku k nejhůře dostupným v Evropě. Naši fotbalisté jsou v Lize národů bez bodu. V druhém domácím zápase proti Anglii padli 0-2. Od 25. minuty bojovali v 10 bez vyloučeného Šulce. Přesilovku za bronzové medailisty z letního světového šampionátu využili ve druhém poločase Gordon a kapitán Kane. V dalším utkání nastoupí česká reprezentace v sobotu proti čerstvým světovým šampionům ze Španělska. A dnes bude jasno, v Čechách až polojasno, ráno se můžou výjimečně objevovat mlhy a nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů. Pěkný den vám přeje Vítek Zábranský.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 4 minuty po 7 hodině po Vítkovi se hlásí Adam Kořica. Přeji hezké středeční ráno 30. září. V ranním tématu se pobavíme o tom, za co utrácíte a vaši rodiče by nad tím kroutili jen hlavou. Více za malou chvíli. Teď muzika let 60. až 80. Duet, kdo nespívá, nemá hit, Linda s Pavlem.

0: Za 3 minuty 7:45 posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Za malou chvíli Michal Penk, písnička Odpuste nám. Dobré ráno, z Němnice přeje pan Zbyněk, který hlásí jasno a 6 stupňů, 10 má na teploměru paní Helča, která z Kraslic hlásí 10 stupňů, a také se nám takhle po ránu ozvala na telefonním čísle 734 787 981 milá paní Dáša z Mítěše pod Řípem, která hlásí 9 stupňů. Co vy ostatní, jakou teď máte středu 30. září, jedná se o poslední zářijový den v tomto roce. Napište mi na náš WhatsApp nebo pošlete klasickou SMS zprávu.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: Jedeme dál. Duet Petry Janů a Petra Jandy je v naší středeční ranní impulzové krabičce. A pozor, tahle ta impulzové krabička bude autentická, protože nám tuto skladbu uvede jedna polovina tohoto duetu. Zdali pak to bude ta dámská nebo ta pánská, prozradím po 7:30. Také se můžeme těšit na televizní tipy kolegy Saši Hemaly. Vysílat se budou o 12:30. Každá generace utrácí za něco jiného, to je pro nás běžné, připadá rodičům někdy jako vyhazování peněz, no a mě zajímá, za co dáváte peníze a vaši rodiče by nad tím jen nevěřícně kroutili hlavou. Jaká je vaše nejpodivnější měsíční platba? 604 111 211, to je číslo k nám, takže budeme dnes ráno řešit peníze, to je samozřejmě vděčné téma. Za minutu 7:45 vaše první reakce, komentáře zhruba za takové 3-4 minuty, středa 30. září, a teď už Michal Penk, písnička Odpuste nám, dobré ráno.

0: 30. září, blíží se 7:30, do zpráv s kolegou Vítkem Zábranským, další muzikály 60. až 80. a také naše ranní téma. Každá generace utrácí za něco jiného. To, co je pro nás běžné, připadá rodičům někdy jako vyhazování peněz. Tak nás zajímá, za co utrácíte vy a vaši rodiče to absolutně nechápou. Jaká je vaše nejpodivnější měsíční platba, co si předplatíte a rodiče tvrdí, že je to zbytečnost, za jakou službu rádi platíte, i když je teoreticky zadarmo, co jste si koupili a rodiče na to řekli, to snad nemyslíš vážně. A obráceně, za co utráceli vaši rodiče, co je dnes podle vás úplně mimo?
1: Za co utracím peníze? Za panenky. Na to, že půjdu za chvíli do důchodu, tak mám doma něco přes 1000 panenek a je to prostě paráda. My, co máme 4 kluky, tak hod prostě ty panenky jsou úplně super.
0: Zajímavý koníček, co vy za co utrácíte, jaká je vaše nejpodivnější měsíční platba, za co dáváte peníze a vaši rodiče by jen nevěřícně kroutili hlavou. 604-111-211, to je číslo k nám, těšíme se na vaše další komentáře. A teď už hity let 60. až 80. Dobré ráno.
2: Hudební kalendář Českého impulzu.
3: V roce 1978 se jedna kapela opět trefila do černého touhle písničkou. Frontman kapely Katapult Olda Říha vám v hudebním kalendáři poví, proč se stal osudově muzikantem a jakou roli v tom sehrál Mozart, osud i přenos energie. Startujeme ve středu o 11:30.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Akční týdny plné Elektra v Planeu jsou tady. Ušetřete až 35% a k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mlété maso mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x5 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Dvouletá záruka i pro firmy a živnostníky? Jasná věc! Z Alza pro firmy navíc získáte možnost odložené splatnosti faktur a exkluzivní ceny na tisíce produktů od elektroniky po kávu. Více informací najdete na alzaprofirmy.cz.
7: Hustý. Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. 3x více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kg jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
8: V Penny nyní najdete plišáky do každé postýlky. A navíc fakci, brokolice balená kus za 19,90 a čerstvá vejce z podestýlky Karlova Koruna 10 kusů za 24,90. Penny.

0: Minuta po půl osmé, přeji hezké ráno, středa 30. září, jsme Český Impuls, rádio pro radost ze života a za malou chvíli si zahrajeme další muziku let 60. až 80. Michal David, písnička C-čka, sbírá C-čka, také zaspívá Václav Neckář, ze všeho nejdřív Hana Zagorová, nahrávka Usnul nám spí, teď už ale kolega Vítek Zábranský, který má pro nás nejnovější zprávy. Vítku, hezké ráno i tobě.
1: Dobré ráno. Do uzavřené školy v Pražském Újezdi nad Lesy kvůli výskytu salmonelózy se vrátí žáci. Polsko kvůli ruským dronovým útokům na Ukrajinu vyslalo do vzduchu vojenské letouny a uzavřelo letiště v Lublinu a Řešově. Poslanci budou pokračovat v jednání o opozičním pokusu o pád Babišovy vlády. Ministerstvo financí zveřejní maximální ceny pohonných hmot na čtvrtek. A česká fotbalová reprezentace podehla Anglii 0-2 v Lize národů, je tak i po druhém zápase bez bodu. No a dnes bude většinou jasno, teď ráno se budou ještě výjimečně objevovat mlhy a nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů. Pěkné ráno vám přeje Vítek Zábranský.
2: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rychle hraje Český impuls.
1: Páni a paní, vím, jak se ruší žál. Já tíhnu duší, jen klejny karneval.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Vesli by jsme spolu, spadli by jsme dolů, byl by konec všemu.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Za 4:45 posloucháte Český Impuls Rádio pro radost ze života. Středa 30. září, přeji pohodové a ničím nerušené vstávání. Na řadě je naše impulzovice krabička, máme za 4:45. Petra Janů, Petr Janda, duet Jedeme dál, a tato skladba, představte si to, vznikla takzvaně za 5:12. Více už prozradí samotný zpěvák Petr Janda za 4:45.
1: Petr Janda uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
2: Vzpomínám si, že jsem byl 5 dní ve studiu a skládal jsem duet na vánoční koncert, kde jsme měli mít jako hosta Petru Janu. Tak jsem si předposlední večer, úplně už vyprázdnený, jsem si říkal, ještě ráno na to vlítnu, v poledne musím odjet a jestli mě už nic nenapadne, tak prostě duet nebude. No ráno mě to konečně napadlo a duet byl. Tak jsme ho na těch koncertech odspívali a časem se z toho stal šlágr. Jmenovalo se to Jedeme dál.

0: Středa 30. září, přeji hezké ráno z našeho rádia. Blíží se 8. hodina, do zpráv celou naše ranní téma a pak taky muzika let 60. až 80. Každá generace utrácí za něco jiného a nás zajímá, za co utrácíte vy, a vaši rodiče to absolutně nechápou. Jaká je vaše nejpodivnější měsíční platba, co si předplácíte, a rodiče tvrdí, že je to zbytečnost, za jakou službu rádi platíte, i když je teoreticky zadarmo, co jste si koupili, a rodiči na to řekli, to snad nemyslíš vážně, a obráceně, za co utráceli vaši rodiče, co je dnes podle vás úplně mimo.
1: Čau, tak já nevíc, co si utrácím, kdyby za rodinu, za děti, za bydlení, hypotéka, auto, teďka nafta, a ještě to tak spočtu, tak mě vlastně nikdy nic nezůstane.
2: Dobré ráno, za co nejvíc utrácím? Utrácím za sebe, za svoji ženu, za dceru, budujeme si bydlení, takže utrácím sám za sebe, za svoji rodinu, za svoji ženu, za svoji dceru. Tímto je zdravím.
0: To je hezké, řekl bych, že to není utrácení, ale ta nejlepší možná investice. Co vy za co utrácíte a případně investujete? Co vy do čeho investujete peníze, za co je utrácíte, a vašim rodičům byste to tak úplně nemuselo pozdávat? 6411 211, to je číslo k nám. Těšíme se na vaše další telefonáty a já už za malou chvíli nabídnu další muziku let 60. až 80. Hezké ráno.
3: Akční týdny plné Elektra v Planeu jsou tady. Ušetřete až 35%. Jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planeo.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 000 bez DPH. Více na Toyota.cz.
6: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
7: Myslím, že to bude za C. Gumák.
6: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
8: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.

0: Rádio Český impuls. Hrajeme na chytrém telefonu.
1: Telegram s adresou svět.

noci lála a slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by měl čtyři kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil tisíce kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám, řidič

řidič, karburátor, rozdělovač, kondenzátor, hlavu, ventily, baterie, stěrače, duše, pneumatiky, pera, tlumiče, šasí, svíčky, řídel a blok, ložiska, poloosy, lanka, ojnice, prysky, přerušovač, to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dát. Protože sednout za volant jen pořádný chlap si smí. To ví i každý řidič sváteční, musí mít pohotovost, pozornost, nervy a klid. Chladnokrevnost, představivost, odhad, trpělivost, zdvořilost, plnou nádrž, pásy při kruty. Dobrý zrak, lékárničku, peníze na

0: sundat mavé brýle, městem chodit a radši pěšky odbrzdit. Před rozjetím to dobrý řidič zná. Já vím, že řidič dobrej chleba má. Řidič nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat o jinej vůz, o zeď, o strom, troubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopačce, brzdit při spěchu, překážet rychlejším, nadávat chodcům, zapomenout klíče od vozu ve voze, kouřit u pumpy, přejet šéfovi psa a vůbec.
1: Rádio Český impuls. Zprávy v 8.
2: Dobré ráno. Do školy v Pražském Újezdě nad Lesy se po salmonelóze vrací žáci. Po přijetí bezpečnostních a hygienických opatření se tam rozjede vyučování, družina i stravování. Do lavic se dnes mohli za zpřísněných podmínek vrátit zdraví žáci, tedy bez příznaků onemocnění. Školkové děti by měly mít potvrzení od lékaře včetně stěrů. Školu v Újezdě nad Lesy minulý týden paralyzovali špagety s prošlými vejci. Právě tento oběd byl podle hygieniků zdrojem salmonelózy. Mezi strávníky jsou skoro 400 nemocných salmonelózou. Potvrdili testy zatím u 60 z nich. Obědy bude do Újezda zatím vozit externí firma. Škola mezitím vypsala inzerát na nového vedoucího jídelny. Celou kauzu salmonelóza prověřuje také policie. Polsko je opět na nohou. Kvůli dnešním ruským dronovým útokům na Ukrajinu vyslalo do vzduchu své vojenské letouny. V pohotovosti je také protivzdušná obrana. Na síti X to oznámila polská armáda. Podle agentury Reuters zavřela kvůli vojenským letům letiště v Lublinu a Řešově. Ukrajina v noci na dnešek informovala, že nové ruské údery si v kyjevské oblasti vyžádali život dítěte. Další 3 lidé utrpěli zranění. Policie na Třebíčsku vyšetřuje zastřelení vzácného orla mořského, našli ho v pátek u Lesonic. Pták měl lokátor, který dostal jako mládě ve Francii. Původní podezření na otravu vyloučila pitva. Policie případ vyšetřuje pro podezření z trestného činu neoprávněného nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy. Pachateli hrozí až 3 vězení. Naši fotbalisté zapisují další prohru. Po porážce 1-2 s Chorvatskem doma podlehli v lize národů i Angličanům, a to 0-2. Na stadionu v pražském Medenu byl i náš reportér Tomáš Zemánek.
3: Češi chtěli favorita zaskočit a do zápasu vletěli sebevědomně a sympaticky. Do velké gólové šance se v prvních minutách dostal třeba Pavel Šulc, který ale týmové naděje pro tentokrát spíš podlomil. Jeho červená karta po zbytečném faulu znamenala zlom, od kterého soupeř jasně převzal kontrolu. Tribuny, které zase nebyly kompletně vyprodané, se tak dočkali branek dvou anglických hvězd, Anthonyho Gordona a Harryho Kanea. Přestože výsledek je jasný a průběhu zápasu odpovídá, trenér Santi Denia určitě může být částečně spokojený. Jeho hráči se ani v oslabení neuchýlili k zoufalému nakopávání a naopak v rámci možností vydrželi se snahou o pozemní kombinace, které mají být kostrou moderní reprezentační taktiky.
2: Tomáš Zemánek, díky za reportáž a jdeme ještě na počasí. Dnes bude převážně jasno, v Čechách může být až polojasno, teď ráno se ještě budou výjimečně objevovat mlhy a nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů. Pěkný den vám přeje Vítek Zábranský.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: 4 po 8 hodině, Adam Kuřica přeje hezké středeční ráno, 30. září, doufám, že se máte fajn. Pavel Rod, skupina Projektil, písnička Zahrada ticha a my zahrajeme všem dámám se jménem Ráchel a všem Jeronýmům, kteří dnes slaví svátek, přeji vše nejlepší.

0: Za minutu 8:45 posloucháte Český Impulse Radio pro radost ze života. Za malou chvíli Lucka Bílá, písnička Tichý déšť. Středa 30. září, přeji dobré ráno. Koukám na náš WhatsApp a píše nám milá paní Eva z Neratovic, která hlásí 8 stupňů a všechny nás pozdravuje. Tak my zdravíme i vás, paní Evo, děkuji za zprávu. Vaše další textovky ohledně počasí sbírám na čísle 734-787-981. Za minutu 8:45.
1: Dnes na Českém Impulzu.
0: Písničky z Posázaví, tak ty nás čekají v rámci naší další hudební dvojce a společně také zaspomínáme na Jitku Vrbovou, více prozradím po 8:30. Večerní program našeho rádia se ponese v rytmu country, folku a tramské muziky. Pokud se rádi zaposloucháte do těchto hudebních žánrů, určitě si nás nalaďte i po 19. hodině. Jaká je za vás nejpísnička od skupiny Katapult? V hudebním kalendáři dnes o 11:30 hrajeme písničku Katapult právě od Kaťáků. Tahuna skupiny Oldu Říhu vyspovídá kolega Zdeněk Sekanina a to právě o 11:30. Vy už nám teď na náš Facebook můžete napsat, kterou skladbu od Kaťáků máte nejradši, www.facebook.com/Český impuls, tam nás najdete. 8:45, středa 30. září a teď už Lucka Bílá písnička Tichý déšť. Hezké ráno.

0: Dobré ráno, středa 30. září, doufám, že máte poklidné chvilky s naším rádiem. Do půl deváté naše ranní téma a pak také muzika let 60. až 80. My se dnes ráno bavíme o tom, že každá generace utrácí za něco jiného. To, co je pro nás běžné, připadá rodičům někdy jako vyhazování peněz, tak nás zajímá, za co utrácíte vy a vaši rodiče to absolutně nechápou. Jaká je vaše nejpodivnější měsíční platba, za jakou službu rádi platíte, i když je teoreticky zadarmo, co si předplácíte a rodiče tvrdí, že je to zbytečnost, co jste si koupili a rodiči na to řekli, to snad nemyslíš vážně. A obráceně, za co utráceli vaši rodiče, co je dnes podle vás úplně mimo?
1: Já mladý neodsuzuju, protože mě je 60 let a kdykoliv jdu do prodejny bot, jakýkoliv se sportovníma botama, tak si odnesu jedny nebo dvoje boty a podle barvy ještě k tomu najdu batoh. Během jednoho měsíce jsem si koupila patery, boty a 3 batohy.
0: Jak to máte vy, za co dáváte peníze a vaši rodiče by nevěřícně kroutili hlavou? 604-111-211, můžete volat i nadále, my se těšíme na vaše další názory, komentáře a teď už muzika let 60. až 80. O půl deváté se přihlásí kolega Vítek Zábranský, který bude mít pro nás nejnovější zprávy.
2: Hudební kalendář Českého impulzu.
3: V roce 1978 se jedna kapela opět trefila do černého touhle písničkou. Frontman kapely Katapult Olda Říha vám v hudebním kalendáři poví, proč se stal osudově muzikantem a jakou roli v tom sehrál Mozart, osud i přenos energie. Startujeme ve středu o 11:30.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
5: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu a na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Chceš posunout svůj herní skill na další level, ale brzdí tě přitom zastaralý gír? Tak ho boostni s Datartem. V naší herní zóně najdeš vše pro gaming, od našlapaných mašin a nejnovějších konzolí, po příslušenství pro každou epickou bitvu. Upgrade volá Datart XP. Kryjeme záda Game Room.
7: Desátý český mejdan s impulzem. S impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj. Olympik. Lucie Vondráčková. MIG 21. Činasky. A speciální host Richard Krajčo.
8: Počkat, někdo ale chybí.
7: Vy.
8: 17. října O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.

0: bahu, umba bahu, bahu bahu, umba bahu, umba bahu, bahu bahu, umba bahu, umba bahu, bahu bahu, umba bahu.
1: Někdo ráčí kráčet v brnění, má na něm rádoby erb. Když není urozen, rychle je prozrazen, když neříká krásné R, tak ten si říká o malheur. Moudrý král princeznin bratranec, když dával svých pět dcer, řek to dál nesnesu a prchnul do lesu, žádný ženich nemá R, kdo nemá R, ztrácí charakter.

0: Minuta po půl deváté, posloucháte Český Impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké ráno, středa 30. září. Za malou chvíli potěšíme všechny příznivce a příznivkyně Lenky Filipové. Čeká nás písnička Částečné zatmění srdce. Teď už kolega Vítek Zábranský a nejnovější zprávy. Vítku, je to tvoje.
1: Dobré ráno. Vyšetřování vražedného útoku na slovenské základní škole ve Staškově se rozšířilo i na místního policistu. Rozbory u odoliny vody splnily limit, voda ale dál není pitná. Letiště u Berlína po opakovaných incidentech zavedlo systém pro detekci dronů. Americký prezident Trump může podle rozhodnutí nejvyššího soudu prozatím deportovat migranty do třetích zemí. A naši fotbalisté ve druhém utkání Ligy národů prohráli doma s Anglií v dlouhém oslabení 0-2. No a dnes nás čeká jasná obloha, v Čechách přechodně i polojasno, výjimečně se ještě můžou po ránu tvořit mlhy. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů. Pěkné ráno vám přeje Vítek Zábranský.
2: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls. Hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Já sám tyhle hýčkám jsou nesmělé.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Za 4:45 posloucháte Český Impuls, rádio pro radost ze života. Středa 30. září, přeji pohodové a ničím nerušené ráno. Na řadě je teď naše další hudební dvojce a my máme v ní písničky z Posázaví. Čeká nás duet, respektive písnička Nad medníkem v podání Jitky Vrbové a Akátu. Paní Vrbová by dnes oslavila 86. narozeniny. My na ní společně zazpomínáme. A pak nás také nemine Valdemar Matuška, nahrávka Posázavský Pacifik. Pojďme na to za 3:45.
1: Hudební dvojice
2: a neb, dva jsou víc než jeden.

0: Středa 30. září, zdravím vás z našeho rádia do 9. do zpráv celou s kolegou Vítkem Zábranským muzikale 60. až 80. a pak také vaše reakce v rámci ranního tématu. Bavíme se o tom, za co dáváte peníze a vaši rodiče by jen nevěřícně kroutili hlavou. Každá generace utrácí za něco jiného. To, co je pro nás běžné, připadá rodičům někdy jako vyhazování peněz. Jaká je vaše nejpodivnější měsíční platba, co si předplácíte a rodiče tvrdí, že je to zbytečnost? Za jakou službu rádi platíte, i když je teoreticky zadarmo. Co jste si koupili a rodiče na to řekli, to snad nemyslíš vážně, a obráceně, za co utráceli vaše rodiče, co je dnes podle vás úplně mimo?
1: Celý život nekouřím, nepiju, tak aspoň utratím peníze za hodinky a sbírám nože. Už jich mám asi 200 hodinek a nožů ani neumím spočítat.
2: Přeji vám krásné ráno. Vzhledem k tomu, že my s manželem jsme trajkeři, tak to šetříme, aby jsme mohli v létě jezdit na motosrazy, potkávat se s přáteli, sem tam na nějaký rokový festák a prostě žít, ne přežívat.
0: Pěkná tečka, děkujeme za ní. Středa 30. září, blíží se nám dopoledne a my si pouštíme další muziku let 60. až 80. Přeji pohodový poslech.
3: Akční týdny plné Elektra v Planeu jsou tady. Ušetřete až 35% a k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
4: Šetřete na energiích s Datartem. Pořiďte si fotovoltaickou elektrárnu od naší společnosti Ilios a vyrobte si vlastní čistou energii. Pomůžeme vám s legislativou, dotacemi a zajistíme dlouhodobý servis. Proměňte svou střechu na chytrou investici. Datart. Opravdový elektrospecialista.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell, půl litru, jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.

0: Radio Český impuls. Zprávy v 9.
1: Dobré dopoledne. Rozbory u odoliny vody včera splnily limit, voda ale není pitná. Vodárny zveřejnili, že jeden ranní vzorek z Dolan obsahoval 10 mikrogramů olova na litr, tedy přesně hodnotu hygienického limitu. Ostatní naměřili hodnoty nižší. Všechna opatření zůstávají podle vodárny v platnosti. Omezení pro 12 obcí se zhruba 15 tisíci obyvateli trvá 7 dnem. Vodu v zasažené oblasti nelze používat k pití ani vaření. Náhradní zásobování zajišťuje 39 cisteren. Jedním z možných zdrojů kontaminace je podle vodáren průsak z bývalé skládky Kasova Rokle, kam se ukládal odpad od 60. do 90. let. Souvislost skládky s kontaminací ale zatím potvrzená není. Německé letiště u Berlína přitvrdilo v ochraně bezpečnosti, uvedlo do provozu systém pro detekci bezpilotních letounů. V poslední době se opakovaně potýkalo s dronovými incidenty. S odvoláním na úřad pro leteckou bezpečnost o tom informuje agentura DPA. Spolkové ministerstvo uvedlo, že novinka umožní rychlé zjištění dronů u runway a v letových koridorech. Kalifornie zakázala prodej jednorázových elektronických cigaret, je prvním státem USA, který něco takového schválil. Kalifornský guvernér podepsal radikální zákon kvůli obrovskému množství toxického odpadu a riziku požárů litiových baterií. Pokračuje naše americká zpravodajka Hedvika Miller.
2: Nové nařízení míří na nikotinové produkty a vyjímá konopné e-cigarety. Dovoz a výroba těchto jednorázových vejpů budou zakázané už od 1. ledna příštího roku. Maloobchodní prodejci dostanou 12 měsíců na doprodej zásob. Definitivní stopka na pultech obchodů začne platit od ledna roku 2028. Podle propočtů Američané vyhodí téměř 500 000 jednorázových e-cigaret denně. Tento odpad v přírodě a na plážích masivně uvolňuje mikroplasty, těžké kovy a kyselinu z litiových baterií.
1: Hedvika Miller a jdeme ještě na sport. Naši fotbalisté měli k zázraku daleko. Reprezentace v Lize národů prohrála v pražském Edenu s favorizovanou Anglií 0-2. Nepovedené utkání prožil Pavel Schulz. Na začátku zápasu neproměnil velkou šanci. V 25. minutě dostal červenou kartu. To byl příval vody na už tak silný anglický mlýn. Naši fotbalisté dokázali bezbrankový stav držet první poločas. V tom druhém se prosadili Gordon a hvězdný kapitán Albionu Harry Kane. Reprezentační trenér Denia byl i tak na své svěřence hrdý a nepochybuje o tom, že se společně vydali správnou cestou. Podobně mluvil po zápase také kapitán Ladislav Krejčí.
3: Mám radost za to, jak jsme k tomu přistoupili, jak jsme valili jeden za druhýho až do konce a stále jsme si udrželi naši tvář. Zároveň pořád se budu opakovat, jsme na začátku nějakého procesu, nějaké nové cesty a jsem rád, že jsme si tu tvář udrželi a snažili jsme se hrát.
1: Další zápas čeká reprezentaci už v sobotu, kdy ve venkovním zápase vyzve mistry světa ze Španělska. No a dnes bude převážně jasno a teploty se dostanou poměrně vysoko, babí léto pokračuje na 20 až 24 stupňů. Pěkný den vám přeje Vítek Zábranský.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: 4 minuty po 9. hodině. Vítku, děkujeme za zprávy. Naslyšenou zhruba za hodinu. Na řadě teď muzika let 60. až 80. Středeční dopoledne startuje tady na rádiu Český impuls 30. září. Adam Kořica přeje dobrý den a teď už Michal Kocáb. Písnička S cizí ženou v cizím pokoji.

tam, kde starý fíkus tiše uvadá, ani on už není, co byl za mladá, takhle skončí, kdo se spokojí.

řekl bych, snad tu schází mě a snad tu schází ty, nejspíš mi tu schází obojí. S cizí ženskou v cizím pokoji, proč jsem před ně vůbec a proč bych

0: Dvě minuty po čtvrt na deset, Český Impuls, rádio pro radost ze života. Skupina Katapult, písnička Dvě růže, krepový, a to mi krásně nahrává, protože Olda Říha bude dnes hostem kolegy Zdeňka Sekaniny v hudebním kalendáři, který bude o písničce Katapult, od skupiny Katapult, aby se to nepletlo. My na našem Facebooku zjišťujeme, jaká je vaše nejpísnička od skupiny Katapult. O půl dvanácté se tady můžeme těšit na nový hudební kalendář. Já už koukám do komentářů. Paní Ivana Musilová píše, mám ráda všechny jejich písničky, asi nejradši, až se bude psát rok 2006. Paní Drá Hrášná píše, smutná nevěsta. Paní Věda Seberová píše, hlupák váha, tak to mám taky strašně moc rád. Dále koukám, že pan Zbyněk Štorza píše, jejich víc, těžko se určuje jedna. Tak to máte pravdu, pane Zbyňku. Každopádně, pokud mezi vaše oblíbené patří písnička Katapult, případně celá jako skupina Katapult, což si myslím, že tak určitě bude, tak si nás nalaďte i dnes o půl dvanácté, premiéra hudebního kalendáře, Zdeněk Sekanina, Olda Říha, co víc si přát. www.facebook.com/Český Impuls, tam nás najdete, tam je náš Facebook, můžete nám stále napsat, jakou písničku skupiny Katapult máte nejradši. Za malou chvíli Laďka Kozderková, nahrávka Jarní víra.
1: Hudební kalendář Českého Impulsu.
2: V roce 1978 se jedna kapela opět trefila do černého touhle písničkou. Frontman kapely Katapult Olda Říha vám v hudebním kalendáři poví, proč se stal osudově muzikantem a jakou roli v tom sehrál Mozart, osud i přenos energie. Startujeme ve středu o půl dvanácté.
1: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Chceš posunout svůj herní skill na další level, ale brzdí tě přitom zastaralý gír? Tak ho boostni s Datartem. V naší herní zóně najdeš vše pro gaming, od našlapaných mašin a nejnovějších konzolí, po příslušenství pro každou epickou bitvu. Upgrade volá. Datart XP. Kryjeme záda gamerům.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mlété maso mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
6: No jasně, s MND to jde.
5: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.

0: Dvě minuty po půl desáté posloucháte Český Impuls Rádio pro radost ze života. Za malou chvíli další muzika let 60. až 80. Miky Volek, písnička Fůra chyb, zaspívá také Petra Janů nebo Eva Pilarová společně s Jaromírem Majerem duet Rozhoupej zvony nad námi. Teď už ale Radovánky, Iveta Bartošová, Michal David, dvě minuty po půl desáté.
1: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Tady je Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké středeční dopoledne, 30. září. Blíží se nám 10. hodina. Do zpráv v celou s kolegou Vítkem Zábranským. Za malou chvíli Marie Rotrová, písnička Ten vůz už jel, a pak další česká muzika let 60. až 80. V ranním tématu jsme se bavili o tom, že každá generace utrácí za něco jiného. To, co je pro nás běžné, připadá rodičům někdy jako vyhazování peněz. A já jsem se ptal, jaká je vaše nejpodivnější měsíční platba, co si předplácíte, a rodiče tvrdí, že je to zbytečnost, za jakou službu rádi platíte, i když je teoreticky zadarmo, co jste si koupili, a rodiče na to řekli, to snad nemyslíš vážně. A obráceně, za co utráceli vaši rodiče, co je dnes podle vás úplně mimo?
1: Tak já utrácím nejvíc za krásné zážitky s rodinou, s přítelkyní a našima rouba dcerama, ale co bych za to nedal. Tak si mějte krásně a pěkný den.
2: Nevím, jestli vás trumfnu v tom utrácení nebo ne, ale jelikož stále a stále čekáme na nové tankovací karty, na naftu a rebučko, tak jenom tenhle ten měsíc už jsem utratil 85 tisíc za naftu do kamionu a zhruba 4 tisíce za adeblučko. Jinak za co nejvíc utrácím, tak ono stačí v dnešní době, když vemete 3 děti na pouť, tak tam necháte 3-4 tisíce raz dva. Oblečení na zimu atd.
3: Přeji vám krásné ráno. Vzhledem k tomu, že my s manželem jsme trajkeři, tak to šetříme, aby jsme mohli v létě jezdit na motosrazy, potkávat se s přáteli, sem tam na nějaký rokový festák a prostě žít.

0: Dobré dopoledne. Žáci z pražského újezda nad Lesy se vrátili do lavic. Podle serveru iDnes.cz i starší z nich doprovázeli rodiče. Masarykova základní škola byla zavřená kvůli výskytu salmonelózy. Děti i zaměstnanci školy se nakazili po obědě připraveného z prošlých vajec. Podle nejnovějších informací je 391 lidí nemocných. U 58 je laboratorně potvrzená salmonelóza. Na další výsledky se čeká. Obědy do školy má prozatím dovážet externí firma. Hygiena stanovila podmínky, za jakých se může vrátit do provozu školní kuchyň. Zahrnují kompletní dezinfekci prostor, negativní testy na salmonelózu u personálu a revizi hygienických postupů. Městská část nabízí rodinám zasaženým salmonelózou balíčky hygienických potřeb zdarma. Na objednání je rozváží hasiči. Německá policie ráno podnikla rozsáhlou razii proti členům motorkářského klubu Hells Angels, mimo jiné kvůli podezření z praní špinavých peněz. Při koordinované akci zasahují také policisté v Belgii, Bulharsku a v Nizozemsku. Prohledávají více než 100 objektů, obviněných je 71 lidí. Zajistili také peníze a majetek v hodnotě v přepočtu 1 200 000 000 korun. Kašna na Českobudějovickém náměstí bude jako nová. Odborníci začali s čištěním vany a dominantního středového sloupu se sochou Samsona. Stav kašny na náměstí Přemysla Otakara II. Nejvíc ovlivňuje počasí. Podle restaurátora Lukáše Hosnedla se na její kondici projevilo letošní horko.
1: Počasí bylo extrémní, tudíž byl nárůst velké jeřáz a mechů a to odstraňování jakoby tou teplou vodou pod mírným tlakem trvá déle a je to časově náročnější.
0: Na čištění kašny náměstí v Českých Budějovicích naváže i úprava jejího okolí. Výměny se dočká valounová dlažba podél obvodového schodiště památky. Hokejisté Třince uhájili neporazitelnost. V šestém kole extraligy udolali Kladno 6-4 a vedou tabulku s plným bodovým ziskem. Kladno prohrálo po třetí za sebou a zápas dohrávalo bez Ojamekyho, který dostal vyšší trest. V dalších včerejších zápasech Mladá Boleslav podlehla Plzni 1-4, Litvínov přestřílel Liberec 5-4, Pardubice zvítězili nad Českými Budějovicemi 5-2, Olomouc prohrála s Vítkovicemi 3-4 a Hradec Králové porazil pražskou Spartu 4-3. No a dnes bude jasno, v Čechách možná místy až polojasno a nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů. Hezký den vám přeje Vítek Zábranský.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Máme krátce po 10. hodině. Adam Kořica je stále s vámi. Přeji hezké středeční dopoledne s datem 30. září. A teď už skupina Brutus, písnička První polibek.

0: Přeji hezké dopoledne z Rádia Český Impuls, středa 30. září do půl jedenácté, ještě určitě Petr Novák, skupina Flamengo, písnička Já budu chodit po špičkách, která zazněla ve filmu Rebelové. Víte, že vzácné stromy se u nás chránily už ve středověku? Jak to vypadalo v praxi? Prozradíme v pořadu Máme Česko rádi, a to o půl jedenácté.
1: Hudební kalendář Českého Impulsu.
2: V roce 1978 se jedna kapela opět trefila do černého touhle písničkou. Frontman kapely Katapult Olda Říha vám v hudebním kalendáři poví, proč se stal osudově muzikantem a jakou roli v tom sehrál Mozart, osud i přenos energie. Startujeme ve středu o půl dvanácté.
1: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Šetřete na energiích s Datartem. Pořiďte si fotovoltaickou elektrárnu od naší společnosti Ilios a vyrobte si vlastní čistou energii. Můžeme vám s legislativou, dotacemi a zajistíme dlouhodobý servis. Proměňte svou střechu na chytrou investici. Datart. Opravdový elektrospecialista.
5: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
6: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
5: Vážně?
6: Já mám Lelosy na sobě celý den.
5: Lelosy. Too comfortable to take off.
7: Desátý český mejdan s impulzem, jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MIG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo.
8: Počkat, někdo ale chybí.
7: Vy! 17. října, O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.

0: Český Impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké dopoledne, naše další hudební dvojce nabídne vonavé písničky. Více prozradím po půl jedenácté. Teď už Alhana Kracíková startuje pořad Máme Česko rádi. Za cíl vybrala západní Čechy, vyrážíme do Dalovic.
1: Máme Česko rádi.
2: Západočeské Dalovice leží těsně u Karlových Varů a tak si je s Mirkem Tausigem vezmeme za základní tábor k prohlídce dalších pěkných míst. Mirka, už mám na lince. Dobrý den.
3: Dobrý den. Přímo v Dalovicích se dají okouknout starý a nový zámek. Z jednoho je střední škola a tady doporučuji zajít do zámeckého parku.
2: To rozhodně, v něm totiž stojí jeden z významných památných stromů, Kernerův dub. Jméno má po básníkovi Theodoru Kernerovi. Ten se tu zotavoval ze zranění z napoleonských válek. Dub je starý 800 až 1000 let a s přehledem tak pamatuje třeba Karla IV. Mimochodem, ochrana stromů není jen dnešní výmysl. Císař Ferdinand III. Měl prý za 30leté války vydat pokyn, aby vojska tento a další duby v Dalovicích pokud možno uchránila od zničení.
3: Mimochodem, v Dalovicích měl pobývat i německý spisovatel Goethe. Po něm se jmenuje další výletní cíl v okolí, překrásná cihlová rozhledna v Karlových Varech. Je nezvyklá, nejde jen o samotnou štíhlou věž, ale spíš miniaturní kostelík nebo takový zámeček.
2: Vyhlídek na město tu je víc a další opět nese jméno významné osobnosti, vyhlídka Karla IV. To je pseudogotická věž z konce 19. století, má dva ochozy lemované cimbuřím a vede na ně 79 schodů. Nakonec bych zmínila vyhlídku ještě do větší dálky, a to do kosmu. Hvězdárnu na Josefské vyhlídce najdeme na Hůrkách. Koná se tu bezpočet pozorování hvězd o víkendech, hlavně pro děti. Hana Kracíková, Máme Česko rádi.
1: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení, někdo do písku poslal.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Šel jsem světem tam a sem, nikdy rovnou za nosem. Měl jsem radost velikou, když jsem mohl jít oklikou. Já jsem viděl víc a dál, nežli kdybych v klidu stál. Jako svatý šel jsem světem plným chyb, pytlák snů a pytlák ryb. Někdy mlčky, jindy zas, spoléhal jsem na svůj hlas. Bohu dík i bohužel za to, že jsem život měl.

Šel jsem světem podél vod, šel jsem s větrem o závod, ale čas, ten lakomec, dožene tě nakonec. Poznávám ho po hlase, když ironicky zeptá se, jak se daří. Proti času není zbraň, všichni platíme mu daň, ale proč se jen tak vzdát, dokud žiju, žiju rád. S polemizí osení, na tom se nic nemění.

hodně lásky, hodně ran, které bolí. Chodím světem dál a dál, cestou vždycky jsem si přál, aby dřív než zazní stop, po mně zůstalo pár stop. Tak jsem káru ze všech sil, podél cest jsem roztrousil.

0: Český Impuls Rádio pro radost ze života. Blíží se 11. hodina, na řadě je naše středeční dopolední hudební dvojce a v ní si pustíme písničky, které voní. Čeká nás Pavel Vítek, nahrávka Mám rád vůni tvý kůže. Pavel Vítek je dnešním oslavencem, slaví 64. narozeniny. Já mu za Rádio Český Impuls přeji vše nejlepší. No a když je řeč o voňavých písničkách v rámci muziky let 60. až 80., tak nás nemine ani Marie Rotrová, nahrávka Lásko voníš deštěm. Já jsem Adam Kuřica, tímto se s vámi loučím, za sebe vám přeji poklidné středeční dopoledne, i nadále si ho užijte s naším rádiem, dále už se na vás po zprávách v celou těší kolega Ludvík Pospíšil, já si to s vámi střihnu zase zítra po 6. hodině raní. Mějte se krásně a opatrujte se. Naslyšenou.
1: No jasně, že máme ten barák pojištěný. Uzavřeli jsme to hned, jak jsme dostavili.
2: Už to bude 5 let?
1: No na 4 miliony jsme to pojistili, tolik stál novej. Dneska?
2: To má hodnotu tak 6.
1: Ne, pojistka je na ty 4 pořád.
2: A jo.
3: Dejte si pozor na podpojištění. Nečekejte a překontrolujte si, jestli máte váš dům pojištěný na aktuální hodnotu, za kterou byste ho postavili dnes. Na www.coop.cz/podpojištění. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
4: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou 72%. Penny.

0: Radio Český impuls. Zprávy v 11.
1: Pěkné dopoledne. Česko se znovu probudilo do chladného rána. Na některých místech rtuť teploměru klesla k nule. Během dne si ale dopřejeme babího léta se vší parádou. Obloha bude slunečná, teploty vyskočí na 20 až 24 stupňů, na horách 16 stupňů Celsia. Počítat ale musíme místy i s větrem. Na českomoravské vrchovině přivane přechodně až čerstvý, z nárazy okolo 55 km v hodině. Ve frýdlantském výběžku povane rychlostí až 70 km za hodinu. Platí tam také výstraha. Zítra by měl vítr zase slábnout. To už se také objeví mraky, rozpršet by se mělo v pátek. Letadlo společnosti FlyDubai dnes vyslalo nouzový signál. Při cestě z Dubaje do Tel Avivu pak změnilo kurz na Saúdskou Arábii. Mluvčí izraelského premiéra Benjamina Netanyahua vyvrátil původně panující obavy z možného únosu. Letadlo už přistálo na letišti v saúdsko-arabském Tabuku. Incident byl podle izraelských bezpečnostních zdrojů zřejmě způsoben hádkou na palubě. Ceny pohonných hmot by měly klesnout, od zítřka totiž začne platit státní regulace. Maximální ceny benzínu a nafty oznámí ministerstvo financí dnes odpoledne. Vláda obnovuje regulaci cen paliv s ohledem na jejich výrazné zdražování. Stát od zítřka stropuje marži obchodníků, ke zlevnění by mělo podle vlády přispět i snížení spotřební daně na naftu o 2 koruny. Obnovení regulace uvítali automobiloví dopravci, podle analytiků oslovených ČTK, ale opatření růst cen paliv na trhu nevyřeší. Regulace má zatím platit do konce října. Naši fotbalisté zapisují další prohru. Po porážce 1-2 s Chorvatskem doma podlehli v Lize národů i Angličanům, a to 0-2. Na stadionu v pražském Edenu byl náš reportér Tomáš Zemánek.
2: Češi chtěli favorita zaskočit a do zápasu vletěli sebevědomně a sympaticky. Do velké gólové šance se v prvních minutách dostal třeba Pavel Šulc, který ale týmové naděje pro tentokrát spíš podlomil. Jeho červená karta po zbytečném faulu znamenala zlom, od kterého soupeř jasně převzal kontrolu. Tribuny se tak dočkali branek dvou anglických hvězd, Anthonyho Gordona a Harryho Kanea. Přestože výsledek je jasný a průběhu zápasu odpovídá, trenér Santi Denia určitě může být částečně spokojený. Jeho hráči se ani v oslabení neuchýlili k zoufalému nakopávání a naopak v rámci možností vydrželi se snahou o pozemní kombinace, které mají být kostrou moderní reprezentační taktiky.
1: Tomáš Zemánek, díky za reportáž, a jak jsme začali, tak i skončíme tedy počasím. Jak už jste slyšeli, dnes bude teplý, ale místy větrný den, čeká nás jasná, v Čechách místy až polojasná obloha a teploty se na některých místech můžou vyšplhat až na letní 25. Hezký den vám přeje Vítek Zábranský.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Krásné dopoledne z Českého impulzu, 3 minuty po 11. hodině. Já jsem Ludvík Pospíšil. No a první písnička ode mě, Vítě Vávra, Správné holky, hlaste se.

0: Dopolední program Českého impulzu, za chvíli Eva Pilarová, Mexiko. Hrajeme vám české písničky 60. až 80. let celý den. No a o muzice taky mluvíme v našem hudebním kalendáři. Nové vydání je připraveno už za pár minut. Oldařia z Katapultu prozradí, že svoji muzikantskou energii čerpal z Mozarta. Víc v 11:30 v kalendáři o písničce Katapult. Tady na Českém impulzu.
1: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když si zaberete ta nejlepší místa na lehátku. O výhodách First Minute Léto nám poví Lenka.
3: Léto pomalu končí, ale na příští letní dovolenou se můžete těšit už teď. Ať už cestujete s dětmi, ve dvou nebo s přáteli, vyplatí se svůj zájezd zarezervovat včas. V rámci First Minute Léto na vás čeká nabídka nejžádanějších destinací a hotelů. Čím dříve se vyberete, tím více výhod získáte. Například děti zdarma anebo storno zájezdu zdarma. A opět na vás čeká kufr plný výhod. Stálí klienti mohou využít jeho výhody, jako je například cestovní pojištění, seating nebo nadváha zavazadel zdarma. Případně dát přednost slevě za věrnostní kredit. Pokud s námi cestujete poprvé, kufr plný výhod získáte za výrazně snížené ceny.
2: Blue! First Minute dovolená začíná na bluestyle.cz.
4: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
5: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Středa 30. září, tady je Český impuls a přichází nové vydání hudebního kalendáře. Skupina Katapult nesmí z pódia dolů, dokud nezahraje písničku s názvem Katapult. Náš expert na české písničky Zdeněk Sekanina se na Katapult od Katapultu ptá tahu na skupiny od Jiříhy.
1: Hudební kalendář Českého impulzu.
2: Oldo, pojďme se přesunout do roku 1978, kdy vznikla písnička Katapult. Váže se k ní nějaký zajímavý příběh?
3: To je jenom další příběh z Karefa do Černí. Jo. Je to příběh muzikantský, přičemž lidi pro něj žijou. I to je stěžejní věc současného koncertování na úplnej závěr, když začíná jakoby konec koncertu. Jo. Tak nezahrát Katapultu by mě zabili. No a pak ani nebudu mluvit o tom, když přidám někdy příště. Že jo.
2: To už si někdy člověk musí připadat jako Mozart, ne? Jeden hit za druhým, úspěch.
3: Já se státu středím, ale vy jste řekl, že jsem skoro Mozart. Já jsem totiž se narodil v Mozartově ulici v Praze 5 APT. Bydlel jsem 100 metrů pod tou Bertramkou. Okolo její Bertramce, kde Mozart byl, jsem chodil nahoru u babičce na Malvazinka a dolů. Takže možná, že funguje to, že jak jsem tam chodil okolo té Mozartky, že mám teď ty osudový geny. A to je úsměvná náležitost. Daří já z Mozartovy ulice, ale tak přece nemůžu být spisovatel nebo nemůžu být chemik, že jo. Já jsem prostě muzikant.
2: Prostě osudové povolání.
3: Celou kariéru, co hraju, rozhodoval osud. Štěstí, kamarádi, parťáci, neblahý nebo pekelní prostě zážitky, které se museli řešit. A o tom všem vždycky rozhodl osud. Když už jsem nevěděl tisíckrát, kudy kam, tak jsem prostě počkal. Myslel jsem na to a ono to přišlo. Já věřím na přenos energie. A já ho mám na jebišti celý život. Já přijdu na jebiště, začnu zpívat, začnu hrát. Dole se objeví to samý a vrací mi tu energii ty lidi zpátky.
2: A proto i teď vrhneme energetický katapult v podání stejnojmenné kapely i písničky tady na rádiu Český impuls.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Jedu takhle tábořit, Škodou sto na Oravu. Spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.

0: Dohrál na českém Impulzu za chvíli Dalibor Janda s písničkou Kde jsi? To už je písnička z Impulzovic krabičky, jako pravidelně v tomhle čase. Ovšem, kdo tentokrát vybírá? Helena Vondráčková. No a za pár minut už 12. hodina, na řadě budou polední zprávy českého Impulzu.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 69,90. A slunečnicový olej Majola, litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 23.9. Helena Vondráčková uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
2: Dalibor Janda býval mistr pomalých písní, při kterých asi žádné dívčí oko nezůstalo suché. Přiznám se, že ani moje ne. Janda má zajímavý hlas, jeden z těch chrapláků, které jsou odjakživa hrozně sexy. Málo kdo si uvědomuje, že Janda si sám složil melodie k většině svých největších hitů. Píseň Kde jsi? Patří mezi ně. Byl to velký hit roku 1987 a určitě se na tom podílela i doprovodná studiová kapela, která zněla na tu dobu velmi moderně.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v poledne.
1: Hezký den. Škola v Pražském Újezdě nad Lesy se po salmonelóze vrací do provozu. Do lavic měli usednout zdraví žáci bez příznaků nemoci. Přišlo jich asi 60%. Z 60 učitelů podle ředitele školy dorazila polovina. Školkové děti potřebují potvrzení od lékaře, včetně stěrů. Školu v Újezdě nad Lesy minulý týden paralyzovala střevní infekce. Jejím zdrojem byl podle zjištění hygieny oběd z prošlých vajec. Měli skoro 400 převážně dětí. Salmonelózu potvrdili testy zatím u 60 z nich. Obědy bude do Újezda prozatím vozit externí firma. Celou kauzu prověřuje policie. Policie v Pardubicích hledá agresora. Muž při konfliktu na poliklinice Kolv v centru města zřejmě vystřelil z plynové pistole a utekl. Policisté ho hledají, nikdo není zraněný. Policie to uvedla na síti X. Poliklinika je v centru Pardubic za obchodním centrem. V dnešním letu z Dubaje do Tel Avivu se odehrálo drama. Vše nasvědčuje tomu, že se jeden z pilotů pokusil se strojem havarovat. Uvedl to izraelský činitel na základě dosavadního vyšetřování incidentu. Letadlo společnosti Fly Dubai dnes při letu vyslalo nouzový signál. Při cestě z Dubaje do Tel Avivu pak změnilo kurz na Saudskou Arábii. Později letadlo přistálo na letišti v saudsko-arabském Tabúku. Incident byl podle izraelských bezpečnostních zdrojů způsobený. Naši fotbalisté měli k zázraku daleko. Reprezentace v Lize národů prohrála v pražském Edenu s favorizovanou Anglií 0-2. Reprezentační trenér Denia byl i tak na své svěřence hrdý a nepochybuje o tom, že se vydali správnou cestou. Podobně mluvil i kapitán Ladislav Krejčí.
2: Mám radost za to, jak jsme k tomu přistoupili, jak jsme valili jeden za druhýho až do konce a stále jsme si udrželi naši tvář. Zároveň pořád se budu opakovat, jsme začátku nějakého procesu, nějaké nové cesty a jsem rád, že jsme si tu tvář udrželi a snažili jsme se.
1: Už v sobotu čeká naše fotbalisty v Lize národů další těžký oříšek. Ve venkovním zápase vyzvou mistry světa ze Španělska. Babí léto bude pokračovat. I zítra bude jasno až polojasno. Během odpoledne místy oblačno s teplotami od 20 do 25 stupňů. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Tolik polední zprávy, přejeme vám krásnou středu. No a před námi první písnička dnešního odpoledne. V pohodě, Petr Kotvát a Standa Hložek.

0: Zlatá Adamovská právě dospívala na Českém Impulzu. Já jsem Ludvík Pospíšil. Přeju vám krásné poledne. No a jakou další muziku pro vás mám? Za chvíli Petr Rezek a Nejkrásnější déšť. Hrajeme české písničky 60. až 80. let. No a taky se zaměříme na večerní televizi. Co zajímavého dnes bude dávat, tak to nám v půl jedné řekne Saša Hemala na Českém Impulzu.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu Mlépé maso mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Chceš posunout svůj herní skill na další level, ale brzdí tě přitom zastaralý gír? Tak ho boostni s Datartem. V naší herní zóně najdeš vše pro gaming, od našlapaných mašin a nejnovějších konzolí po příslušenství pro každou epickou bitvu. Upgrade volá Datart XP. Kryjeme záda gamerům.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Desátý český mejdan s Impulzem. S Impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MiG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo. Počkat. Někdo ale chybí. Vy! 17. října O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s Impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.

0: Středeční program Českého impulzu 30. září svátek dnes slaví Jeroným. No a za chvíli budeme hrát Karla Zicha, za to může rock and roll, ale ještě předtím televizní impulzy a za ty může náš Saša.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
2: Už z názvu primátského seriálu Kriminálka Slapy je patrné, kam nás tentokrát tvůrci zavedou. Ano, je to krásné, ale též tajemné prostředí Slapské přehrady, kde by dnes policisté měli najít utopené auto. Při bližším ohledání se zjistí, že patří známé firmě Bílkovi, co seděl za distribuci drog a Zimová na něj má už delší dobu spadeno. Kam až je tato stopa dovede, uvidíte v pokračování nazvaném Podraz ve 20.15 na Primě. V případě Superstar, jak jsem se dočetl, se jedná o nejoblíbenější hudební show na světě. No a to, jak sami uznáte, není vůbec málo. Dnes se rozhodne, kdo získá zlatý, tedy golden ticket a tím pádem i přímý postup do dalšího kola. Superstar již popáté ve 2020 na Nově. Zaujmout by vás mohla, pokud jste neviděli, Chata na prodej. Jedná se o komediální drama, kdy se rodiče rozhodli prodat chatu, ale ještě předtím svolali celou rodinu, aby společně strávili poslední víkend v těchto prostorách, která jim svého času byla velmi blízká. Ale znáte to, při těchto příležitostech dochází k celé řadě vyrovnávání starých účtů a nevyřčených pravd i nepravd. Více už v Chatě na prodej ve 22.10 na ČT1. Tak ať se vám, přátelé, vybrané pořady líbí.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Skupina Kex právě dohrála na českém Impulzu. Za chvíli Pavel Sedláček a Pavel Rod prostě zpívají Pavlové v naší hudební dvojici. Nejdřív to bude písnička Život je pes a potom Krásnější než růže. Jména si určitě přiřadíte sami. No a za pár minut 13. hodina to přijdou zprávy českého Impulzu.
1: Také máte radost, že cena vaší nemovitosti roste?
2: Tak samozřejmě, koho by to nepotěšilo. Alespoň nějaká jistota.
1: Prosíme, myslete na to, že čím rychleji hodnota nemovitosti roste, tím rychleji může být její pojištění nedostatečné. Dejte si pozor na podpojištění. Nečekejte a překontrolujte si, jestli máte vaši nemovitost pojištěnou na její aktuální hodnotu na www.coop.cz/podpojištění. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
3: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
4: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
5: Myslím, že to bude za C. Gumák.
4: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
6: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
1: Hudební dvojice
7: aneb jeden za 18, druhý bez dvou za 20.

0: Radio Český impuls. Zprávy ve 13.
1: Hezký den. Na palubě letadla společnosti Fly Dubai se dnes odehrálo drama. Podle izraelských vyšetřovatelů vše nasvědčuje tomu, že se jeden z pilotů pokusil s letadlem havarovat. Vyplývá to i z výpovědí svědků, podle kterých tragédii odvrátil druhý pilot za pomoci cestujících. Stroj mířil z Dubaje do Tel Avivu, když vyslal nouzový signál a změnil kurz na Saúdskou Arábii. Letadlo už přistálo v Tabúku. Všichni cestující jsou v pořádku. Vyšetřování incidentu pokračuje. Poslanci se ráno vrátili do lavic. Sněmovna obnovila jednání o nedůvěře vládě ANO, SPD a motoristů. Včera trvala debata 7 hodin a ovládli ji představitelé koalice. Jejich vystoupení o úspěších současného kabinetu pokračovaly i dnes až do poledne. Opozice se do té doby ke slovu nedostala až na šéfa ODS Martina Kupku. Opoziční strany zdůvodnily vyvolání schůze výší schodku návrhu státního rozpočtu na příští rok, střetem zájmů premiéra Babiše a útoky vlády na různé instituce. V Karlovarském kraji klesla kriminalita. Policie v prvním pololetí řešila o téměř 200 trestných činů méně než loni.
2: Nejvýraznější pokles kriminality je na Sokolovsku a Chebsku. Většinou jde o běžnou trestnou činnost. Policejní statistiky ale nekorespondují s pocitem, který řada místních má. Obavy v Karlovarském kraji způsobuje především agresivita a kriminalita dětí. Nic takového se ale zatím během prvního pololetí nepotvrdilo. Policie nicméně všechny ohlášené případy řeší. Pro další měsíce navíc libuje, že se víc zaměří na prevenci. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Na festival Rock for People opět přijedou Faith No More. Americká skupina se na hudební scénu vrací po víc než 10 letech. Na festivalu už vystoupila, a to v roce 2015. 31. ročník Rock for People proběhne na začátku června příštího roku v parku 360 v Hradci Králové. I zítra nás čeká teplo, místy větrno, bude jasno až polojasno, přechodně i oblačno, s teplotami do 25 stupňů. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 1:03, dobré odpoledne přeje Ludvík Pospíšil. No a jsem tu proto, abych vám vybíral písničky Lenka Filipová, až tu budeme mít první písnička po 13.
4: Kup mi den, kup mi noc.

0: Linda a Pavel právě dospívali na českém Impulzu. Za chvíli přijde Ladislav Štajdl s písničkou Mžíti do vlasů. Hrajeme vám české písničky 60. až 80. let celý den. No už za chvíli se budeme toulat po světě, na která místa v Egyptě zapomínají bedek rej místní průvodci. No tak to prozradí cestovatel Jirka Kolobaba, který se vyzná. S Jirkou se potkáme přesně v 14:30 na českém Impulzu.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mé maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Šetřete na energiích s Datartem. Pořiďte si fotovoltaickou elektrárnu od naší společnosti Ilios a vyrobte si vlastní čistou energii. Pomůžeme vám s legislativou, dotacemi a zajistíme dlouhodobý servis. Proměňte svou střechu na chytrou investici. Datart. Opravdový elektrospecialista.
3: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: České písničky celý den, tak to je program Českého impulzu, který právě posloucháte. Už chystám Jiřího Schellingera a jeho Alchymistu. Ale ještě předtím cestovatel Jirka Kolbaba odpoví na otázky vás, našich posluchačů. Připomínám, že Jirka je špičkový fotograf.
1: Cestujeme s Jirkou Kolbabou.
2: Upravujete nějak své fotografie na počítači nebo nám předkládáte na výstavách objektivní realitu? Zdá se nám to trošku podfuk. Jana Dražovice u Vyškova.
3: Tak já už jsem to musel několikrát vysvětlovat. Ne, já jsem donedávna fotil analogově, pouze analogově, teď už fotím i digitálně a já v zásadě ty snímky neupravuji. Donedávna jsem je neupravoval vůbec ani v jednom promile a teď posledních pár měsíců ty moje snímky trošičku upravují, protože ty digitální výstupy to pochopitelně vyžadují. Nicméně to velmi málo. Já se pyšním tím, že fotím 100% kompozice, že nevyřezávám ex posty snímky a že se snažím maximálně zodpovědně komponovat už v té přírodě, pakliže fotím přírodu nebo zvířata nebo lidi. Prostě komponovat v hledáčku a ne potom to upravovat v počítači. Je to taková moje osobní ambice.
2: Jsme častými návštěvníky Egypta a máme rádi tamní kulturu, památky a tak dále, ale máme pocit, že už jsme všechno viděli, minimálně tady to, co nabízejí cestovní kanceláře. Je v Egyptě nějaké zapomenuté a přitom navštívení hodné místo, které byste doporučil? Jindřich Sýkora z Prahy.
3: Láskou v Egyptě jsou takzvané západní pouště, v západní nebo libijské poušti a je to úžasné místo. Je tam bílá poušť, je tam černá poušť, jsou tam fantastické přírodní scenérie. Tam vyjedeš s nomádem, spíš tam pod hvězdami, těch je neuvěřitelně mnoho, to nádherný pohled. Ráno se v chladu budíš a fotíš fantastické pouště.
2: A pro dnešek poslední dotaz Vendula, naše posluchačka z České Lípy se ptá, jestli si na Islandu ochutnal zhnilého žraloka. Moc tomu dotazu nerozumí, možná nějaká místní specialita.
3: Hákarl se jmenuje ten syrový žralok. Jsou to opravdu kousky syrového masa, které se zakopou pod zem. Po několika měsících se výjmou, nesmírně to páchne, je to prý pro velmi otrle, proto se to zapíjí brnivínem. To je taková místní kořálka z brambor vyrobená, říká se jí černá smrt a má 40%. Takže hákarl jsem ještě neochutnal a doufám, že mě mine, protože vím, že je to pro mnoho lidí otřesný zážitek. Na druhé straně je to opravdu niterná kultura a niterné pocity z tohoto svébytného ostrova.
2: Tolik cestovatel Jirka Kolbaba a Honza Benešovský.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Máš má ovečko dávno spát, i píseň ptáků končí.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Přicházel s rosou každé ráno, na dveře psal mi, že je sám.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: 30. září právě dnes by zpěvačka Jitka Vrbová oslavila 86. narozeniny. No a proto si Jitku moc rádi zahrajeme, bude to písnička Nad medníkem a k téhle přidáme ještě jednu písničku z Posázaví do naší hudební dvojice. Vladimír Matuška, Posázavský pacifik. No a za pár minut už 14. hodina chystáme zprávy na Českém impulzu.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell, půl litru, jen za 25,90. Albert. Dle srovnání 23.9.
2: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
3: Hudební dvojice
4: a neb ve dvou se to líp táhne.

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje ve vašem televizoru.
2: Jste připravena, slečno?
3: Ano, maestro.
2: Soustřeďte se. Uvolnit.

0: Skvěle. Tak přijdete zase pozítří, slečno.
1: Ne, maestro.
0: Tak ve středu.
1: Ne, maestro.
0: Ale proč? Chcete snad zahodit svůj talent?
1: Ne, maestro.
0: Tak proč? Proč nepřijdete?
1: Protože už od vás nikdy neodejdu.

0: Český impuls. Zprávy ve 14.
1: Hezký den. Česká města mají co zlepšovat, především komunikaci. Vyplývá to z letošního hodnocení projektu Transparentní Česko, který sleduje otevřenost českých institucí. Města občanům často neposkytují informace v době, kdy ještě mohou ovlivnit jejich rozhodování. Zápisy a usnesení ze zasedání zveřejňuje 90% z 56 hodnocených měst. Program jednání rady ale už jen třetina a podklady, podle kterých radní rozhodují, zpřístupňuje pouze Písek. Nejvyšší hodnocení v letošním průzkumu získali Liberec, Praha a Žďár nad Sázavou. Mezi města s nejnižším hodnocením patřily Mladá Boleslav, Pardubice a Náchod. Sociálním službám v Moravskoslezském kraji chybí peníze. Situace je podle poskytovatelů kritická. Nedostatek financí by mohl vést k omezování služeb a jejich dostupnosti v regionu. Organizace jako Slezská diakonie nebo Armáda spásy proto apelují na Ministerstvo práce a Moravskoslezský kraj, aby situaci řešili. Poskytovatelé sociálních služeb na severu Moravy dostali o téměř 60 milionů korun méně než v loni. Přitom ale rostou mzdové a provozní náklady a rozšířila se i krajská síť sociálních služeb. Žáci a studenti se v listopadu zapotí. Třeťáky a sedmáky ze základních škol a druháky ze škol středních čeká test tělesné zdatnosti. Do testování se podle ústředního školního inspektora Tomáše Zatloukala zapojí všechny běžné základní a střední školy. Půjde o zhruba 300 tisíc dětí.
2: Testování proběhne tak jako před těmi 4 lety s využitím 4 motorických testů: síla, vytrvalost, obratnost a rychlost. Jsou to stejné testy, které byly využity jak před 4 lety, tak jsou to stejné testy, které se využívají i v zahraničí.
1: Fyzické testování školáků má poskytnout data ohledně odolnosti a zdatnosti dětí. Karolína Plíšková předčasně ukončila tenisovou sezónu. 34-letá hráčka na sociálních sítích uvedla, že potřebuje doléčit drobná zranění. Někdejší světová tenisová jednička naposledy hrála před měsícem na US Open. Do letošní sezóny Plíšková šla bez větších očekávání, potom co téměř rok a půl nehrála kvůli zdravotním potížím. Sezónu končí na 51. příčce světového žebříčku. I zítra nás čeká teplo, místy větrno, bude jasno až polojasno, přechodně i oblačno, s teplotami do 25 stupňů. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Jiří Zmožek, Už mi lásko není 20 let, tak to je první písnička po 14. Já jsem Ludvík Pospíšil a přeju dobré odpoledne.

0: České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.
1: Už v dětství mýval jsem ten svízel,

0: nebyl bych tak sám.
1: Právě dospíval Pavel Bobek na Českém Impulzu. Hrajeme české písničky 60. až 80. let. Za chvíli Petr Rezek a Si. No a za chvíli taky naše cestovatelka po České republice, Hana Kracíková. Víte, že vzácné stromy se u nás chránily už od středověku? Jak to vypadalo v praxi, prozradí Máme Česko rádi přesně v 14:30.
2: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
3: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
4: No jasně, z MND to jde.
3: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
5: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou Výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max, vždy na blízku.
6: Desátý český mejdan s Impulzem. S Impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj. Olympik. Lucie Vondráčková. MIG 21. Činasky. A speciální host Richard Krajčo. Počkat, někdo ale chybí. Vy. 17. října O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s Impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.

0: Středeční program Českého impulzu, to jsou české písničky celý den, hned po půl třetí Víťa Vávra, jak svět přichází o básníky. Hana Kracíková nám za cíl vybrala západní Čechy, právě teď vyrážíme do Dalovic.
1: Máme Česko rádi.
2: Západočeské Dalovice leží těsně u Karlových Varů a tak si je s Mirkem Tausigem vezmeme za základní tábor k prohlídce dalších pěkných míst. Mirka, už mám na lince. Dobrý den.
3: Dobrý den. Přímo v Dalovicích se dají okouknout starý a nový zámek. Z jednoho je střední škola a tady doporučuji zajít do zámeckého parku.
2: To rozhodně, v něm totiž stojí jeden z významných památných stromů, Kernerův dub. Jméno má po básníkovi Theodoru Kernerovi. Ten se tu zotavoval ze zranění z napoleonských válek. Dub je starý 800 až 1000 let a s přehledem tak pamatuje třeba Karla IV. Mimochodem, ochrana stromů není jen dnešní výmysl. Císař Ferdinand III. Měl prý za 30-leté války vydat pokyn, aby vojska tento a další duby v Dalovicích pokud možno uchránila od zničení.
3: Mimochodem, v Dalovicích měl pobývat i německý spisovatel Goethe. Po něm se jmenuje další výletnící v okolí překrásná cihlová rozhledna v Karlových Varech. Je nezvyklá, nejde jen o samotnou štíhlou věž, ale spíš miniaturní kostelík nebo takový zámeček.
2: Vyhlídek na město tu je víc a další opět nese jméno významné osobnosti, vyhlídka Karla IV. To je pseudogotická věž z konce 19. století, má dva ochozy lemované cimbuřím a vede na ně 79 schodů. Nakonec bych zmínila vyhlídku ještě do větší dálky, a to do kosmu. Hvězdárnu na Josefské vyhlídce najdeme na Hůrkách. Koná se tu bezpočet pozorování hvězd o víkendech, hlavně pro děti. Hana Kracíková, Máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

choď do kláštera, krásná víla. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbylo. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.

0: Hana a Petr Ulrichovi nechoď do kláštera, za chvíli Dalibor Janda, Oheň, voda, vítr. Když to shrneme, sečteme, podtrhneme české písničky 60. až 80. let. A Dalibor Janda dostane taky komentář v Impulzovic krabičce. Tentokrát komentuje Petra Janů. Za chvíli 15. hodina, připravujeme zprávy Českého Impulzu.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Aviváško Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jarkapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Petra Janů uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
3: Koncem 80. let se z Dalibora Jandy stal mistr ploužáku. Kde jsi, vždycky jsem to já, padá hvězda, nebo Oheň, voda, vítr.

Rychle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 15.
1: Hezký den. Dnešní let společnosti Fly Dubai zachránili piloti v civilu. Stroj dnes ráno mířil z Dubaje do Tel Avivu, když vyslal nouzový signál a změnil kurz na Saúdskou Arábii. Tam nakonec nouzově přistál. Podle zatím dostupných informací došlo ke konfliktu pilotů letadla, kdy se ománský pilot pokusil způsobit havárii Boeingu, zatímco druhý pilot ze Saúdské Arábie ho s pomocí posádky a cestujících zneškodnil. Letoun se v době, kdy se muži o řízení stroje v kokpitu přetahovali, propadl z výšky 9 kilometrů na zhruba polovinu. Podle informací médií jeden z pilotů v civilu nakonec převzal řízení letounu. Další mu pomohli udržet kontrolu nad strojem. Podle některých zdrojů šlo o náhradní posádku dalších aerolinek. Zachránili tak životy 174 cestujících, včetně 27 dětí. Podle vyšetřovatelů sílí podezření, že šlo o teroristický útok. Ve škole v Újezdu nad Lesy se po epidemii salmonely začalo učit. Dnes přišlo zhruba 60% žáků druhého stupně a zhruba polovina z 60 učitelů. Na prvním stupni je situace víceméně normální, jak uvedlo vedení pražské školy. Městská část mimo jiné připravuje právní pomoc pro rodiče, kteří budou žádat o odškodnění. Střevní infekcí nakonec onemocnilo víc než 360 lidí. Podle hygieniků škola v pondělí před týdnem vařila z prošlých vajec. Případ prověřuje i policie. Kalifornie zakázala prodej jednorázových elektronických cigaret. Je prvním státem v USA. Kalifornský guvernér Newsom podepsal zákon kvůli obrovskému množství toxického odpadu.
2: Nové nařízení míří na nikotinové produkty a vyjímá konopné e-cigarety. Dovoz a výroba těchto jednorázových vejpů budou zakázané už od 1. ledna příštího roku. Maloobchodní prodejci dostanou 12 měsíců na doprodej zásob. Definitivní stopka na pultech obchodů začne platit od ledna roku 2028. Podle propočtů Američané vyhodí téměř 500 000 jednorázových e-cigaret denně. Tento odpad přírodě a na plážích masivně uvolňuje mikroplasty, těžké kovy a kyselinu z litiových baterií. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
1: Babí léto bude pokračovat. I zítra bude jasno až polojasno. Během odpoledne místy oblačno s teplotami od 20 do 25 stupňů. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Krásné odpoledne vám po 15. hodině přeje Ludvík Pospíšil, no a zpívat jako první po zprávách bude Lenka Filipová.
4: Život je šatna v kabaretu,

0: České písničky 60. až 80. let vám hrajeme na Českém Impulzu, za chvíli Hanu Zagorovou a Studánko Stříbrná. No už za hodinu se potkáme s Halinou Pavlovskou. Tentokrát nám poradí, k čemu se hodí srdeční arytmie. Že by to nebylo až tak užitečné, necháme se přesvědčit ve 16:45 tady na Českém Impulzu. Od 4 hodin vysílá Saša Hemala, Scénky a vtipy.
1: Akční týdny plné Elektra v Planeu jsou tady. Ušetřete až 35%. Jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planeo.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A z aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Dvouletá záruka i pro firmy a živnostníky? Jasná věc! Z Alza pro firmy navíc získáte možnost odložené splatnosti faktur a exkluzivní ceny na tisíce produktů od elektroniky po kávu. Více informací najdete na alzaprofirmy.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90. A slunečnicový olej Majola litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
6: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na toyota.cz.

0: Středa na Českém impulzu 30. září. Pavel Vítěk dnes slaví 64. narozeniny. Pavla si zahrajeme v naší hudební dvojici krátce po půl čtvrté. No ale ze všeho nejdřív přichází Jarní Mloukám a Helena Vondráčková.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Tam, kde zem duní, kopyty stát.
2: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Další krůček uděláme v programu Českého Impulzu. Za chvíli 16. hodina, potom už Saša Hemala, scénky a vtipy. Já, Ludvík Pospíšil, se na vás budou znovu těšit zítra po 11. hodině, ale teď ještě společně oslavíme 64. narozeniny Pavla Vítka. Pavel nám zaspívá písničku Mám rád vůni tvý kůže, no a potom Marie Rotrová, Lásko voníš deštěm. Tyhle písničky voní v hudební dvojici. Naschledanou.
1: No jasně, že máme ten barák pojištěný. Uzavřeli jsme to hned, jak jsme dostavili.
2: Už to bude 5 let?
1: No na 4 miliony jsme to pojistili, tolik stál novej. Dneska?
2: To má hodnotu tak 6.
1: Ne, pojistka je na ty 4 pořád.
2: A jo.
3: Dejte si pozor na podpojištění. Nečekejte a překontrolujte si, jestli máte váš dům pojištěný na aktuální hodnotu, za kterou byste ho postavili dnes. Na www.coop.cz/podpojištění. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
4: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, BC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
5: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Hustý. Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. 3x více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
7: Chceš posunout svůj herní skill na další level, ale brzdí tě přitom zastaralý gír? Tak ho boostni s Datartem. V naší herní zóně najdeš vše pro gaming, od našlapaných mašin a nejnovějších konzolí, po příslušenství pro každou epickou bitvu. Upgrade volá. Datart XP. Kryjeme záda gamerů.
8: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
3: Hudební dvojice
6: Aneb Vrána k vráně sedá.

0: Hezký den. Škola v Pražském Újezdě nad Lesy se po salmonelóze vrací do provozu. Do lavic měli usednout zdraví žáci bez příznaků nemoci. Přišlo jich asi 60%. Z 60 učitelů podle ředitele školy dorazila polovina. Školkové děti potřebují potvrzení od lékaře, včetně stěrů. Školu v Újezdě nad Lesy minulý týden paralyzovala střevní infekce. Jejím zdrojem byl podle zjištění hygieny oběd z prošlých vajec. O nemoci měli skoro 400, převážně dětí. Salmonelózu potvrdili testy zatím u 60 z nich. Obědy bude do Újezda prozatím vozit externí firma. Celou kauzu prověřuje policie. Policie v Pardubicích hledá agresora. Muž při konfliktu na poliklinice Kolv v centru města zřejmě vystřelil z plynové pistole a utekl. Policisté ho hledají, nikdo není zraněný. Policie to uvedla na síti X. Poliklinika je v centru Pardubic za obchodním centrem. Poslanci se ráno vrátili do lavic. Sněmovna obnovila jednání o nedůvěře vládě ANO, SPD a motoristů. Včera trvala debata 7 hodin a ovládli ji představitelé koalice. Jejich vystoupení o úspěších současného kabinetu pokračovaly i dnes až do poledne. Opozice se do té doby ke slovu nedostala až na šéfa ODS Martina Kupku. Opoziční strany zdůvodnily vyvolání schůze výší schodku návrhu státního rozpočtu na příští rok, střetem zájmů premiéra Babiše a útoky vlády na různé instituce. V Karlovarském kraji klesla kriminalita. Policie v prvním pololetí řešila o téměř 200 trestných činů méně než loni.
1: Nejvýraznější pokles kriminality je na Sokolovsku a Chebsku. Většinou jde o běžnou trestnou činnost. Policejní statistiky ale nekorespondují s pocitem, který řada místních má. Obavy v Karlovarském kraji způsobuje především agresivita a kriminalita dětí. Nic takového se ale zatím během prvního pololetí nepotvrdilo. Policie nicméně všechny ohlášené případy řeší. Pro další měsíce navíc libuje, že se víc zaměří na prevenci. Dušan Valenta, Radio Impuls.
0: I zítra nás čeká teplo, místy větrno, bude jasno až polojasno, přechodně i oblačno, s teplotami do 25 stupňů. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
2: Český Impuls. Smějeme se s Alexandrem Hemalou.
3: Hezké odpoledne, přátelé. No, vidíte, ani jsme se nenadáli a dneškem bude i to docela krásně prosluněné září minulostí. Třeba na nás ještě číhá babí léto, kdo ví, tedy pokud nám už nezamávalo na rozloučenou. No tak nezbývá než doufat, že mrazy a plískanice na sebe ještě dají nějakou tu dobu čekat. Tak užívejte posledních slunečních paprsků a nechte si třeba snít o tom, že štěstí je krásná věc, jak o tom konečně krásně zpívá i Richo Miller.
4: Například východ slunce,

karton na obolek a taky porcelán.

Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let.

0: Tak to bylo něco málo o lásce, ale krásná písnička, kterou nám zaspíval písničkář Pavel Dobeš. No a my jdeme dál, i když to téma, které teď otevře paní Halina Pavlovská, není vůbec radostné. Co si budeme povídat? Nevěra, to je takový smutný souputník párových vztahů, jak svého času říkával pan doktor Plzák.
1: Nová rada, jak přežít nevěru, zní: mějte srdeční arytmii. Proč? Protože vášeň vašeho muže k nové, hezčí, mladší, lehčí partnerce může dokonale stlumit vaše věta: je mi jedno, kde jsi a kdy se vrátíš, ale hrozně mi buší srdce. A kdybych náhodou zemřela, odveď, prosím tě, Danušku do školky. Nevěrní manželé většinou pohasnou ve svém milostném splanutí, když zjistí, že jejich manželka už ji sice nemilují, ale nějaký ten vztah k ní, když spolu žijí tak dlouho, přece jen mají, je ohrožena vážnou chorobou. A chytrá manželka je proto vážnou chorobou ohrožena pořád. Zvlášť tehdy, když její muž chce změnit svou dosavadní imidž. Viagru chce vyzkoušet každý muž. A když každý, tak i náš, váš. Je proto nezbytné okamžitě, Viagra je v prodeji, učinit opatření. A to opatření je naše další rada. Skamaraďte se s kardioložkou. Proč? Protože vaše kardioložka vašemu muži řekne, že on Viagru používat nemůže. Jeho srdce už totiž nebuší tak pravidelně jako za mlada. Taky má oslabený organismus. A pár let života na téhle zemi mu může lékařka zaručit jen tehdy, když bude váš muž jen s vámi, doma, provozovat normální, zdravý sex. A když bude váš manžel provozovat sex zvlášť zdravý a opatrný, tak může kardioložka od svého známého sexuologa opatřit Viagru, až budete slavit narozeniny. Vaše narozeniny. A pak Viagru dáte svému muži a řeknete mu, že je to vitamín na posílení imunity, a pak si možná užijete.
2: Akční týdny plné Elektra v Planeu jsou tady. Ušetřete až 35%. Jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planeo.
3: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na toyota.cz.
4: V Penny nyní najdete plyšáky do každé postýlky. A navíc fakci, brokolice balená kus za 19,90 a čerstvá vejce z podestýlky Karlova Koruna 10 kusů za 24,90. Penny.
5: Desátý český mejdan s Impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MIG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo.
6: Počkat, někdo ale chybí.
5: Vy! 17. října O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s Impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.

0: další půl hodinky našeho zábavného pořadu Smějeme se zaspívá legendární zástupce rock'n'rollové scény Mickey Volek. A je to jedna z jeho nejslavnějších písní Rána a gól. A Hej pane zajíci, to už je dvojice Marta Kubišová a Helena Vondráčková právě v těch 60. letech.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Dneska už mě fóry nějak nejdou přes spisky. Stojím s dlouhou kravatou na bedně od whisky.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Mám už tváři sní, to léta můžou být.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Myslím, že většina z vás posluchačů se mnou bude souhlasit, že Luděk Sobota je jeden z největších komiků posledních let, i když ty poslední roky, jak sám říká, je už na tom komickém odpočinku. Tedy komickém, myslím, že nevytváří další komické role, ale snad se mu žije docela dobře, což mu moc a moc přeji, protože je to fajn kluk. Tentokrát se snaží založit rodinu. No a proto vyrazil do seznamovací kanceláře, kterou nevede nikdo jiný než jeho kamarád Miloslav Šimek. Tak a my se dozvíme, jestli pan Slávek uspokojí velmi specifická přání svého klienta.
1: Dobrý den, jsem tady dobře v seznamovací kanceláři, nejsem asi, že jo?
2: Dobrý den, uklidněte se.
1: Já myslel, že jsem zase vlez někam
2: jinak. Jste tady dobře, co si přejete?
1: No podívejte se, situace se má následovně, já bych se potřeboval seznámit se ženou.
2: Ano, to je mi jasný. Aby vám bylo jasný, my chlapi tady s chlapama neseznamujeme.
1: No mi ani tak moc nevadí, víte, až s těma já už se znám. U nás máme takovou dobrou partu, oni už taky čekají, jak to se mnou dopadne.
2: No dobře, dobře.
1: No to bych byl jedině pouze rád, kdyby to dopadlo dobře, víte.
2: No ne, já myslím, abyste to zkrátil. Jakou ženu byste si vedle sebe tak představoval?
1: To si můžu vybrat.
2: Tak jistě, z toho, co máme na skladě, tak určitě, že?
1: Máte něco čerstvýho?
2: Jak čerstvýho?
1: No jak čerstvýho, abyste mi nenabízel nějaký ženský, který už tady leží dlouho, víte?
2: Počkejte, to vám může být jedno, jak dlouho tady leží, hlavně aby vám dotyčná vyhovovala.
1: No to ne, to není pravda, jak to říkáte. Jak tady nějaká leží dlouho, tak je vidět, že o ní není valnej zájem, víte? Já pak kvůli vám s nějakou takovou tady nebudu celý život, pane.
2: Počkejte, vy mi snad tady něco vyčítáte a já jsem vám ještě nic nenabídl, ne?
1: No právě proto, že jste mi ještě nic nenabídnul. To já jsem tady tamhle předloni, jsem byl tamhle v tom, v Hamburku, a jen jsem vlez do toho.
2: Do čeho?
1: Dovnitř. Víte, tak kolem mě bylo ženských, to byste koukal.
2: Dovolte, snad si nechcete plést naši seznamovací kancelář s nějakým vykřičeným domem.
1: Já nekřičem. To oni, když mě vyhazovali, víte.
2: Proč vás vyhazovali?
1: No, protože jsem asi pořád zdůrazňoval, že jsi nějakou pracovitou, který nejde o peníze.
2: To je výborný. Pro zajímavost, co jste jí nabídl?
1: No, co já jsem jí mohl akorát tak nabídnout? Akorát tak jedně příslib, víte. Že si jí vemu, samozřejmě.
2: Dobře, já chápu. Jakou ženu byste tedy chtěl od nás?
1: No taky takovou. Mě to radila máma, víte. Ona má máma o mě strach. Máma.
2: Ano, ano. Maso. Moc podobných slabých pohromadě, že?
1: Mě to zaráží. Ona má máma...
2: No maminka má vás strach, no dál. No, co
1: maminka
2: chce?
1: Má o mě strach.
2: Ano, ano. Co chce maminka? No.
1: Ona má strach.
2: A co má strach?
1: Abych nějaký nesed na led.
2: Na led? Neříkala na led?
1: Co?
2: Na led? Neříkala na led?
1: Neříkala na lep.
2: No neříkala na lep.
1: Jako na hlavu.
2: Ale ne. Jako na lepidlo.
1: Už bych jí šahal na lepidlo.
2: Sedal, ne?
1: Sedal. Proč bych jí sedal na lepidlo? Přece se podívám. Kam si sedám?
2: No já doufám.
1: No, když mě pozve, konečně.
2: No, helejte se, to se tak říká. Sednout někomu na lep, ne? Co? Jako kdybyste nějaký skočil na špek.
1: To jo, to bych skočil. Já nemám rád hubený. Mě to radila máma. Aha. Ona má máma o mě strach.
2: Já vím, helejte, my se nakonec domluvíme i bez vaší mámy, mně se to začíná rýsovat.
1: Helejte,
2: vy nechcete hubený,
1: ne,
2: že?
1: Ne, to si radši připlatím. Víte, a měla by mít sílu v nohách.
2: To říkala taky máma,
1: taky.
2: Že jo?
1: Taky, ona má máma o mě strach, měla by mít sílu. Ono k nám je to, pane, dopatrám.
2: Ano.
1: A teď já vám řeknu tu skutečnost, která se tady objevuje.
2: Ano.
1: Ono tahá ty těžký tašky s tím nákupem a s tím kondenzem a všechno. A i se vším.
2: Ano.
1: A teďka ještě tahá ty kýble s tím uhly.
2: Ano.
1: Pane, a kojit přitom.
2: Snad nebude kojit, když ponese uhlí, ne?
1: No a co, když budu mít hlad?
2: Cože?
1: Chci říct, co, když bude mít hlad?
2: Kdo?
1: Co?
2: Kdo?
1: Kluk.
2: Jaký kluk? No. Vy máte kluka.
1: No já ne, ale ona bude mít.
2: Já jsem z vás jelen.
1: No.
2: Že s kým?
1: To já nevím, to je jedno. Hlavně, aby měla kluka, aby mě pomohl v sadu, až budu starý, aby mě pomohl, aby mě tam zastal. Zastal jsem chtěl říct. Aby mě zastal, až budu starý, až my máme sad a máme taky ovocný stromy, aby mě pomohl zatřást konečně s korunama.
2: Já rozumím, ale...
1: My chceme zatřást s korunama.
2: Helejte, a nechcete teda nějakou rovnou?
1: Rovnou chci, křivou nechci.
2: Ale ne.
1: Aby se mi ještě smáli kvůli vám.
2: Počkejte, jestli nechcete nějakou rovnou s dětskem.
1: Jak s dětskem?
2: No s dítětem.
1: S dospělým by to nešlo.
2: Jak s dospělým?
1: No s dospělým dětskem by mi už pomohl třeba s korunama.
2: No to máte těžký.
1: To je těžký, až vás tím zatřese.
2: Ne, já myslím, že to máte těžký nějakou takovou ženskou sena. Teda nebylo by to těžké a nesmělo by vám vadit, že by byla asi o 20 let starší než jste vy.
1: No to by mě silně vadilo, pane. To jsem si rovnou mozí mámu.
2: No heleďte se, já už vám začínám rozumět. Aby jsme to teda ukončili. Vám ani tak nejde o lásku, že jo? Vy
1: no.
2: Spíš potřebujete výpomoc v domácnosti.
1: O sílu, no.
2: O výdrž takovou.
1: Aby zabrala.
2: Ano, ano. O vytrvalost a o sílu. No hleďte, jestli vám jde o sílu, měl bych tady jednu lehkou atletku.
1: No, lehkou nechci, víte. To už jste si mohl všimnout, že jsem pěkně vybouřený.
2: No. Ale tohle je sportovkyně. Lehká atletka hází kladivem.
1: To by mi ještě chybělo. Dostá kladivem, víte?
2: Prosím.
1: Vsteklou nějakou.
2: Není vsteklá, ale když ji nechcete, nemáte jí mít, nabídnu jinou. Pak je tady teda, když jde o sílu, jedině už Marta Buková.
1: Buková.
2: No co?
1: To je divný jméno.
2: Proč divný?
1: To je divný jméno. Nezobdá se na mě.
2: No Buková,
1: to je divný,
2: Marta.
1: To by se jmenoval, se jmenoval Buková.
2: Ale lidi, je to jedno, ne? Je to jedno, jak se jmenuje teď. Potom se stejně bude jmenovat podle vás, ne?
1: No jo, vlastně. Luděk.
2: Ale ne, Luděk, podle vašeho příjmení se bude jmenovat. Jaké ráčíte mít příjmení?
1: Já jsem Jedle.
2: No tak, tak slečna Buková se bude jmenovat Jedlová. No.
1: No to se to narovnal. Jedle to ještě šlo, ale Jedlová.
2: Proč vám se pořád něco nelíbí?
1: No. To je divný, vy
2: tak
1: to
2: nejste
1: tak spokojen.
2: Prosím, ať si slečna nechá své dívčí jméno, bude se jmenovat Buková nadále a vy se budete jmenovat Smrk. No, a je to. Každý bude.
1: Jaký Smrk, člověče, já jsem Jedle.
2: No tak promiňte, splecem si dřevo jako dřevo, ne?
1: No to není pravda, ale... je každý jen tak nesežené.
2: Ale no tak prosím, tak Buková vy Jedle, no. A jsme domluvený, ne?
1: No, to vám tě pěkně děkuju, člověče. Vy to tak vylepšujete, ale čím dál tím hůř, člověče. Víte, jak bude dole na dveřích vypadat ta vizitka? Buková Jedle. To k nám začnou jezdit pro dříví.
2: A já myslím, že za své jméno se nikdo nemusí stydět, ne?
1: To nevím. Jak vy se pro zajímavost jmenujete?
2: No, jak bych se jmenoval?
1: No, je to zajímavé.
2: No, normálně, prosím,
1: no,
2: se jmenuji.
1: No, prosím, jak?
2: No hroch, no.
1: A to se nestydíte,
2: člověče? A proč bych se styděl? Na co asi?
1: No, to
2: my
1: ne...
2: jsme slavný rod hrochu. Táta byl hroch, děda byl hroch, všichni jsme hroši doma. Pane, já jsem na své jméno hrdý.
1: Jo, no prosím. A odkaď pak jste všichni hroši?
2: No z Píšťan.
1: To chápu, pane, tam je bahno.
2: Řekněte si to vyjedle a řekněte mi, jestli vám mám rezervovat tu Bukovou.
1: Je opravdu silná.
2: A to víte, že jo, neotravujte. Je silná jako bej.
1: No, dovolte laskavě. Snad jako kráva, ne? No.
2: Tak promiňte, Jedle,
1: no. Nic se nestalo o rochu. A jak víte, že je tak silná?
2: No protože tady vždycky Marta Buková zápasí s medvědicí o pouti.
1: Jo?
2: No.
1: O pouti?
2: No o pouti.
1: A vyhrává?
2: Tak minule, pravda, prohrála.
1: A nebo byste mi teda tím pádem radši rezervovat tu medvědici?
2: Jak myslíte?
1: Když na ní vyhrála?
2: No nezlobte se, snad byste si nechtěl vzít medvědici.
1: No hned ne, pochopitelně, že jo? Nějaký čas bych s ní musel chodit.

0: levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell, půl litru, jen za 25,90. Albert. Dle srovnání 23.9.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Dvouletá záruka i pro firmy a živnostníky? Jasná věc. Z Alza pro firmy navíc získáte možnost odložené splatnosti faktur a exkluzivní ceny na tisíce produktů od elektroniky po kávu. Více informací najdete na alzaprofirmy.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mlété maso mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Studánko stříbrná, ty jsi tam. A kde jsem
0: jako
1: já?
0: Jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý
2: já
0: den.
2: Já sám ty šíhle hýčkám, jsou nesmělé.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 17.
3: Hezký den. Strážci zákona v Praze vyšli do ulic. Několik desítek policistů a příslušníků dalších bezpečnostních sborů se dnes vydalo na protestní pochod od policejního prezidia k ministerstvu vnitra. Chtěli tak upozornit na špatné systémové nastavení policie i ostatních sborů, také na způsob řízení a ekonomiku. Některé obce na Vysočině letos využily možnost snížit počet volebních okrsků. V Jihlavě proto bude jezdit volební autobus. V Žirovnici na Pelhřimovsku budou voliče svážet auty. Je to levnější, než zajišťovat chod více volebních místností tam, kde k volbám chodilo málo lidí. Dalším důvodem bylo i to, že se lidé do komisí těžko scháněli. Německá policie ráno podnikla razii motorkářskému klubu Hell Angels, mimo jiné kvůli podezření z praní špinavých peněz. Při koordinované akci zasahovali policisté i v Belgii, Bulharsku a Nizozemsku. Jen v Německu bylo v akci přes 1000 policistů. Podle bulvárního listu Bild vyšetřovatelé u motorkářského gengu zasáhli po víc než 4letém vyšetřování. V Olomouci se staví největší hlubinné akvárium u nás. Nádrž pro podmořský svět bude vysoká přes 9 metrů. Její celkový objem dosáhne 350 tisíc litrů. Počítá se tu se zázemím pro žraloky, rejnoky a další mořské ryby. Akvárium vznikne v novém vzdělávacím centru Loděnka v zoologické zahradě Olomouc. Stavba začala letos v březnu a dokončená má být za 2 roky. I zítra nás čeká teplo, místy větrno, bude jasno až polojasno, přechodně i oblačno, s teplotami do 25 stupňů. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Český impuls. Smějeme se s Alexandrem Hemalou.
4: Druhou hodinku našeho zábavného pořadu smějeme se, rozjedeme, přátelé, pěkně zostra, neb na svou bílou javu 250 usedá Věra Špinarová. Tak ještě jednou hezké odpoledne, dobře se bavte.

0: Tady je Český impuls a ladit nás, přátelé, můžete i na svém internetu www.českyimpuls.cz. Naším dalším hostem je Milan Pitkin. Chlapík, který dovede skvěle pobavit své publikum a dovede i krásně zpívat. Tentokrát ovšem to bude z té horší stránky jeho života, protože, jak sám tvrdí, moc štěstí nepobral. A zdá se, že nám na sebe prozradí docela všechno.
1: Hezký večer, baba. Ovážení přece. Luděk Sobota tady říkal, jak se na něj lepí prachy. No, já jsem ale zase úplně opak. Já jsem o všechny svý prachy, který viděl můj tatínek, přišel. No a víte, jaká je to škoda, když jsem celý svůj život nechodil do práce. To se těžko potom zmůžete na nový peníze. No, nejdřív mě pěkně obrala moje první manželka. Voda teda to byla pěkná potvora, jo. A vošklivá strašně by byla. No, ale já jsem totiž po válce žádnou lepší nesel. A ona si na sebe pořád kupovala nějaký zlato. Ta měla třeba tak velký a těžký náušnice ze zlatý. Že si ji až popodlamovali kolena. No jo, ale jednoho krásného dne mi s těma podlomenýma kolenama a s tím zlatem utekla na západ. No, oni mi teda ještě nějaký peníze zůstaly, ale za ty jsem chtěl zaplatit tomu lichvářovi, co si od něj pořád popůjčovala. No, šel jsem teda na poštu poslat 200 tisíc složenkou. No, přišel jsem na poštu, vzal jsem si na půjčku složenku, zaplatil jsem 200 tisíc. No, když jsem se vrátil a podíval jsem se na útržek té složenky, tak jsem zjistil, že jsem zaplatil 200 tisíc na solidaritu s bojujícím lidem ve Vietnamu. Pitomí nechají tam takhle válet ty složenky. No, já jsem si v tom zmatku a ani nevšim, že vyplňuji jenom odesilatele. No, je to teda pravda, že potom o mě psali v novinách. Ale to mi bylo nic platné. No, ale největší škodu jsem udělal na našem kulturáku, když jsem v divadelní vinárně ukazoval svým kamarádům, jak hlinomas v tom filmu Limonádový rozkousal ty housle. Já jsem teda měl se sebou takový starý housle, který neměli žádnou cenu. No, zakousal jsem se do nich, no. Ale jak jsem byl to trošku opilý, tak jsem si nevšiml, že to nejsou moje housle. No. Byly to Stradivárky za 2 miliony, houslisty Hudečka, který měl nahoře na sále jako koncert. No, on si přišel o přestávce dolů do vinárny dát panáka a ty housle tam položil. No, musel jsem kvůli tomu prodat barák, aby jsem zaplatil tu škodu. No a zbylo mě už jenom to moje autíčko. No a představte si, že jsem jednou uprostřed lesa lesa pípíchnul a neměl jsem hever. No, musel jsem pěšky asi 5 kilometrů do vesnice do pneuse se servisu. No a když jsem se vrátil k mému autíčku, no tak stálo na špalkách a nemělo ani jedno kolo. Nějaká rošťáky mě je ukrad. A vy víte, co to je schánět? No, nový kola na starý MBčko. To není žádná legrace. No nakonec jsem je teda se sehnal a s kamarádem jsme je jeli namontovat. No a když jsme tam přijeli, tak moje autíčko nemělo ani motor, ani převodovku, ani sedačky. No nezlobte se, já vždycky, když se na to vzpomenu, tak z toho začnu No nakonec jsem tato auto musel nenechat, protože už nebylo k ničem. No a zůstal jsem úplně bez peněz, malý garsonce, no. No a protože jsem nic neplatil, tak mě ostříli elektriku a zavřeli mi plyn. No a protože jsem neplatil ani činži, tak mě vysadili dveře. Nakonec mi zavřeli vodu a zabetonal mi odpad, aby to neodtejkalo. No a potom mě ještě zazdili v okna, aby se ten smrad nedal vidět. No to mi zase až tak nevadilo. No tak jsem musel poprvé ve svém životě jít do práce. Našel jsem si mi místo vrátního v jedné toto továrně. Přišel jsem poprvé do práce, sedl jsem si do vrátnice a asi po 10 minutách jsem najednou vomdlel. Přijela sanitka, vezmi mě do nemocnice a víte, na co mě přišli? No, doktoři mi řekli, že to bude nejspíš přepracování. Takže ono a ani s tou prací by se to nemělo moc přehánět. A o tom to je.
2: Akční týdny plné Elektra v Planeu jsou tady. Ušetřete až 35% a k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
3: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
4: No jasně, s MND to jde.
3: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
5: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.

0: Poté, co společně, přátelé, nahlédneme do naší televizní večerní nabídky, nám Ladislav Štajdl zaspívá píseň, která zazněla v seriálu Zkoušky z dospělosti a která se jmenuje Jsou dny, kdy svítá o něco dřív.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
0: Už z názvu primátského seriálu Kriminálka Slapy je patrné, kam nás tentokrát tvůrci zavedou. Ano, je to krásné, ale též tajemné prostředí Slapské přehrady, kde by dnes policisté měli najít utopené auto. Při bližším ohledání se zjistí, že patří známé firmě Bílkovi, co seděl za distribuci drog a Zimová na něj má už delší dobu spadeno. Kam až je tato stopa dovede, uvidíte v pokračování nazvaném Podraz ve 20.15 na Primě. V případě Superstar, jak jsem se dočetl, se jedná o nejoblíbenější hudební show na světě. No a to, jak sami uznáte, není vůbec málo. Dnes se rozhodne, kdo získá zlatý, tedy golden ticket a tím pádem i přímý postup do dalšího kola. Superstar již popáté ve 2020 na Nově. Zaujmout by vás mohla, pokud jste neviděli, Chata na prodej. Jedná se o komediální drama, kdy se rodiče rozhodli prodat chatu, ale ještě předtím svolali celou rodinu, aby společně strávili poslední víkend v těchto prostorách, která jim svého času byla velmi blízká. Ale znáte to, při těchto příležitostech dochází k celé řadě vyrovnávání starých účtů a nevyřčených pravd i nepravd. Více už v Chatě na prodej ve 22.10 na ČT1. Tak ať se vám, přátelé, vybrané pořady líbí.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: O tom, přátelé, že Vladimír Menšík byl úžasný herec a skvělý bavič, není třeba vůbec pochybovat, ale zdá se, že byl i docela nebezpečným elementem. Totiž zavzpomíná na to jeho dobrý kamarád Oldřich Velen, kterému prý pan Vladimír Menšík velmi zavařil na výstavě Nábytku budoucnosti. Nevím o tom, že by nějaká taková výstava vůbec někdy existovala, nicméně to může být docela zajímavý vhled.
1: On neustále sršel, z ničeho něco napadlo, něco blbýho. Jo, třeba jednou, když jsem ještě byl v angažmá v Olomouci, já jsem tam byl do roku 1960 a ráda něco točil kolem Olomouce, no tak nás samozřejmě navštívil. No a odpoledne mě doprovázel do divadla na nějakou zkoušku a v té Pavelčákové ulici za divadlem byl obchodní dům s nábytkem a na něm visela veliká cedule výstava Nábytek budoucnosti. Láďa říká, no kurník, to teda jsem zvědav, jak si Hanáci představují nábytek. Tak jsme tam vlezli, no, stelunko. Prostě haraburdi, sice jako nově vyrobený, neprošramaný, ale haraburdi, starý kredence kuchyňský, starý kuchyňský stoly, čtyři nohy, židle, čtyři nohy, v rohu otomán, aby si taťka po obědě mohl zdřímnout v té budoucnosti. V ložnici dvě prostý postele, dvě almary, a na stolečku byl televizor. No a tak jsme to ještě, jsme se tím velice bavili a docházeli už jsme k východu. Láďa říká, Oldo, prosím tě, pojď, aspoň jim to tam pochválíme, ne, když už s tím dali takovou práci. A pan, dej mě pokoj, já na takový haraburdi nebudu psat pochvalu. Opa, tak já se tam jdu aspoň podepsat. No tak šel se tam podepsat. Za týden mě volalo naše divadelní ROH, neboli jak Jiří Lír to změnil. Jiří Lír vynalezl, že ROH je takový všeobecný. To je pro dělníky, nádeníky, jo, úředníky a tohle. Ale umělci, že by se měli jmenovat jinak. A navrhl, aby umělci nebyli v ROH, ale podle vzoru R.A. Dvorskýho, aby byli v R.A.H. Jo? Takže naše RAO Olomoucky mě povolalo a hned mezi dveřmi mě sprdávalo, co jsem si to dovolil na té výstavě, výdobytek českých rukou, že jsem to znevážil všecko a tohle a že po tom mém zápisu, o kterém já jsem nic nevěděl, že tam přišla skupina pracujících z národního podniku Sigma Lutin. Oni tam píšou v tom dopise, jak byli nadšení, že je možný z kusu surovýho dřeba vyrobit almaru třeba. A tak to tam chtěli napsat, to nadšení, a otevřeli tu knihu a koukaj, co je tam napsané ode mě. Já povídám, já jsem tam nic nevzal. Ne, tak my ti to přečteme, my ti to osvěžíme. Ty jsi tam napsal. Odstraňte z výstavy televizor a můžete ji nazvat, jak bydleli naši prarodičové. Podepsán Oldřich Velen, herec.
2: Akční týdny plné Elektra v Planeu jsou tady. Ušetřete až 35%. Jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planeo.
3: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
4: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
6: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
7: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
6: Vážně?
7: Já mám Lelosy na sobě celý den.
6: Lelosy. Too comfortable to take off.

Rychle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 18.
1: Hezký podvečer, zpráv přeje Honza Varga. Regulace cen paliv způsobí v prvních dnech čerpacím stanicím ztráty, varuje předtím Unie nezávislých petrolejářů. Důvodem je, že budou muset prodávat dříve nakoupenou naftu pod nákupní cenou. Ministerstvo financí od čtvrtka začíná denně určovat cenové stropy podle burzy a regulované marže 2,50 Kč za litr. Spotřební daň na naftu klesne o necelé 2 Kč. Pro zítřek činí strop pro naftu 48,72 haléřů a pro benzin 46 korun a 14 haléřů za litr. Pumpaři už v uplynulých dnech zaznamenali propad poptávky, motoristé totiž vyčkávají na čtvrteční zlevnění. Nejvyšší státní zastupitelství žádá ministra spravedlnosti o podání stížnosti pro porušení zákona kvůli podmíněnému trestu ze zneužití dětí. Krajský soud v Ústí nad Labem v červnu zmírnil 33-letému muži ze severních Čech původní nepodmíněný trest 3,5 roku vězení na podmínku a peněžitý trest, a to za pohlavní zneužití dvou chlapců ve věku 10 a 12 let. Podle žalobců je takový verdikt v hrubém nepoměru k závažnosti činu a zákon byl porušen ve prospěch odsouzeného. Pokud ministr stížnost podá, nejvyšší soud už trest sice zpětně zpřísnit nemůže, jeho takzvaný akademický výrok by ale sjednotil budoucí rozhodovací praxi soudů u mravnostní kriminality na dětech. Dnešní incident na lince Fly Dubai z Dubaje do Tel Avivu byl pokusem o džihadistický teroristický útok. Uvedl to izraelský minister obrany Israel Katz s tím, že cílem jednoho z pilotů bylo letadlo se zhruba 180 lidmi na palubě úmyslně zřítit. Katastrofě zabránil druhý pilot spolu s několika převážně izraelskými cestujícími, kteří vnikli do kokpitu, útočníka po potyčce přemohli a převzali kontrolu nad strojem. Podle premiéra Benjamina Netanyahu a útočící pilot svého kolegu pobodal. Letoun následně nouzově přistál v Saudské Arábii, kde podezřelého pilota okamžitě zadrželi tamní bezpečnostní složky. Fotbalová reprezentace vyhlíží první body v Lize národů marně. Myslí si to bývalý fotbalista a komentátor Petr Švancara. Národní tým se po domácích porážkách s Chorvatskem a Anglií v sobotu utká se Španělskem. Švancara v našich impulzech Honzy Benešovského řekl, že na pozitivní výsledek můžeme zapomenout. Na mistry světa totiž podle něho nemá nikdo.
2: Můžeme ale z toho vytěžit to, že si tam můžeme zkoušet nějaké věci, že by to třeba z tohohle zápasu si můžeme něco jako vzít po naučení, respektive nějaká taktika v obraně, v záloze i možná do útoku, ale výsledek, omlouvám se, že mluvím takhle negativně, ale bojím se, že jsme úplně bez šance.
1: Pikantní souboj čeká v sobotu nového trenéra českého národního týmu Španěla Santi Deniu, který dřív působil u tamních mládežnických reprezentací. Čekáme zítra jasno až polojasno, během odpoledne od západu bude částečně přibývat oblačnosti. Naměříme k tomu 20 až 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Rádio Český impuls.

0: Akční týdny plné Elektra v Planeu jsou tady. Ušetřete až 35% a k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 69,90. A slunečnicový olej Majola, litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
2: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 000 bez DPH. Více na Toyota.cz.
3: Český impuls.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Je tam brána zdobená, cestu otevírá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let

0: Také máte radost, že cena vaší nemovitosti roste?
1: Tak samozřejmě, koho by to nepotěšilo, alespoň nějaká jistota.
0: Prosíme, myslete na to, že čím rychleji hodnota nemovitosti roste, tím rychleji může být její pojištění nedostatečné. Dejte si pozor na podpojištění. Nečekejte a překontrolujte si, jestli máte vaši nemovitost pojištěnou na její aktuální hodnotu na www.coop.cz/podpojištění. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
2: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 6 399 korun měsíčně bez DPH s operativním leasingem Kinto One. Všechny vozy jsou navíc k dispozici skladem. Navštivte Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.
3: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou Výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
4: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
5: Rádio Český impuls.

0: Český impuls. Zprávy v 19.
1: Hezký podvečer u zpráv přeje Honza Varga. Zlínská zoologická zahrada přišla o slonici Kali. Po náročné mnohahodinové operaci klu se jí nepodařilo probudit z anestezie. Samice slona afrického trpěla rozsáhlým hnisavým zánětem po ulomení klu, který nereagoval na antibiotika a zasahoval až k oku. Na záchraně zvířete se podílel mezinárodní tým 6 specialistů, včetně expertů z Berlína. Chirurgické odstranění zbytku zubu bylo podle veterinářů nezbytné, protože slonici hrozilo oslepnutí a bolestivá smrt na sebe. Psi. Zákrok sice lékaři úspěšně dokončili, v závěru narkózy ale nastaly komplikace. Pro zlínskou zoo jde o druhou těžkou ránu během několika měsíců. V květnu po útoku samce uhynula jiná samice. Pardubický advokát Pavel Jelínek si odpiká 3,5 roku vězení. A to za to, že navedl známého k únosu expartnera své dcery. Verdikt pravomocně potvrdil pražský vrchní soud. Žalobce sice pro právníka požadoval přísný trest za návod k vraždě kvůli sporům o péči o vnuka, justice ho ale kvůli chybějícímu tělu oběti odsoudila pouze za zbavení osobní svobody. 40-letého podnikatele přepadla v prosinci 2022 trojce najatých mužů, vpíchla mu do krku neznámou látku a odvezla ho. Muž je od té doby nezvěstný a vyšetřovatelé předpokládají, že nepřežil. Samotní únosci dostali tresty od 6 do 8 let za mřížemi. Jelínek vinu po celou dobu odmítal. Pravomocný rozsudek pro něj navíc znamená definitivní vyškrtnutí ze seznamu advokátů. Americký prezident Donald Trump nařídil federálním úřadům, aby pro označování umělé inteligence používali termín superinteligence. V novém exekutivním příkazu Bílého domu argumentuje tím, že dosavadní zkratka AI a pojem umělá inteligence už neodpovídají realitě, protože schopnosti moderních technologií dramaticky přečily původní očekávání. Vládní instituce tak mají ve svých oficiálních výstupech i interních dokumentech přejít na označení superinteligence se zkratkou SI. Pro veřejnost ani média není nařízení závazné a úřady nemusí zpětně přepisovat starší materiály. Trump zároveň odmítl varování expertů před možným vymknutím technologie kontrole a zdůraznil, že Spojené státy nebudou tempo vývoje v globální soutěži nějak brzdit. Lanovka na Komáří výšku v Krušných horách bude mít svou známku. Tato lanovka je totiž nejdelší u nás. Známku vydává Česká pošta a zachycuje pohled ze sedačky přímo na vrchol kopce.
2: Známka má písmenkovou hodnotu B, což odpovídá ceně 1,30 korun. Výtvarník Milan Bauer na ní zachytil pohled z lanovky přes podpěru s kladkami směrem k vrcholu Komáří výšky, včetně budovy hotelu. Dráha, která začíná v podkrušnohorské Krupce, je nejdelší sedačkovou lanovkou u nás a přes 10 let je také kulturně technickou památkou. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Čekáme jasno až polojasno, během odpoledne od západu bude částečně přibývat oblačnosti, nejvyšší teploty se vyšplhají na 20 až 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Hrajeme vám country, folk a trampské písničky.

0: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na toyota.cz.
1: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
2: Myslím, že to bude za C. Gumák.
1: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
3: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
4: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
5: Český impuls.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení někdo do písmu poslal.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.
1: Český impuls.

0: Každý večer v rytmu country. Český impuls. Rádio pro radost ze života.
1: Chtěl bych poděkovat docentovi z Fritku, že 30 korun zhrabnul za jednu radu, že bezvadně mi pomohl, co se týče krtku. Do dneška jich mám plnou zahradu, karamba. Předloni jsem tvrdil Brávkovi do oči, že mu dám kobzoli denně 4 hrnce. Ta svině už se ku mě slušně před ke mně otočí, to z celé sadby vylezly mi akorát krtince, karamba. Onehdy jsem dostal chuť na polský jídelníček a nastrkal jsem do hliny hrubo fazoli. To místo přesně pamatuju podle prázdných tyček, ale do včelška mě z fazoli břucho nebolí, karamba. Předloni to byly ty nešťastné kobzole a na švance rozhryzený telefonní kabel. Loni metrak žita a všecky fazole, kdyby se měl bilancovat, tak by jsem ho zabil, karamba. Včera mi od něho přišla jasná zpráva, historický pohled pri krtkům zaručuje. Na mojich pozemkách dosavadní práva, rypuda patří tému, kdo na ní pracuje, karamba. Chtěl bych touto cestou vřele poděkovat, pane docent z Fritku, ale čert vás vem, a těch 30 korun si dejte zaramovat. V rámci dobrých vztahů se sodružským pozdravem, karamba.

kdo chce zhrdnout třeba zítra, komu je to všechno, kdo je sám, no jako já. Kdo má srdce v správný místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na Hudson spíš jít najmout dá. Jo, ho, ho.

0: Hezký večer u zpráv přeje Honza Varga. Česko zažilo nejteplejší den letošního babího léta. Rtuť teploměru vystoupala až na 26 stupňů Celsia. Letní teploty překračující 25 zaznamenalo 10 měřících stanic. Vůbec nejtepleji bylo v Husinci, Řeži u Prahy s naměřenými 26,2 stupně a v Doksanech na Litoměřicku. Na Šumavě v Srníně, Černé v Pošumaví a na Horské Kvildě padly dlouhodobé teplotní rekordy pro poslední zářijový den. Výjimečně teplé počasí může ojediněle vydržet ještě zítra, v pátek pak přechod slabé studené fronty přinese do Čech mírné ochlazení a možný déšť na horách. O víkendu ale slunečné babí léto s teplotami kolem 20 opět naváže a vydrží až do poloviny příštího týdne. Ministr životního prostředí Igor Červený podal trestní oznámení, a to kvůli masivní ekologické zátěži v bývalém vojenském prostoru z Hůří na Klatovsku. Podnět na neznámého pachatele míří na vrchní státní zastupitelství v Praze pro podezření z obecného ohrožení, poškození životního prostředí a maření úkolů úřední osoby z nedbalosti. V lokalitě se nachází zhruba 1000 tun zamořené zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi. Armáda už na místě zahájila ženýní a chemický průzkum. Zajištění a sanace území, která by měla zabránit dalšímu průsaku jedů do půdy, si podle rezortu vyžádá přes 150 milionů korun a potrvá až do poloviny roku 2028. Po útoku osmáka ve škole ve slovenském Staškově jsou pod drobnohledem místní policisté. Inspekce zkoumá jejich postup po oznámení ze školy. Včerejší incident si vyžádal smrt 61-leté učitelky, další zraněná žákyně bojuje o život v kritickém stavu v nemocnici.
1: Polícia prijala trestné oznámenie na 13-ročného útočníka už minulý štvrtok, preto inšpekcia preveruje postup policajtov. Chlapec totiž vytvoril fotku s koncentračným táborom, na ktorej figurovali učiteľky. Prezradila to práve spolužiačka, ktorá bola napadnutá nožom. Staršia učiteľka ju iba bránila a doplatila na to životom. Z bodných rán sa lieči aj druhá učiteľka. Ani jedna z nich nebola na fotke. Mladému útočníkovi hrozila trojka zo správania. Josef Balko, Rádio Impuls, Staškov.
0: Voda na Odolenovodsku dál na ní pitná. Rozbor v Postřižíně odhalil téměř trojnásobné překročení limitu olova. Zákaz pití a vaření pro 12 obcí z 15 tisíci obyvateli tak pokračuje a náhradní zásobování zajišťuje 39 cisteren. Ačkoliv většina odebraných vzorků vyhověla, hodnoty v síti kolísají a zvýšené koncentrace se objevily i u Kralup nad Vltavou a Veltrus. Vodárny celou distribuční síť intenzivně proplachují a snaží se systém vyčistit. Kdy bude voda opět bezpečná, to závisí na stabilních výsledcích testů. Možným zdrojem zamoření vrtů v Řepínském dole je průsak z bývalé skládky, případem se zabývá i policie. Čekáme zítra jasno až polojasno, během odpoledne bude od západu částečně přibývat oblačnosti, naměříme k tomu 20 až 25 stupňů Celsia. Končí zprávy s Honzou Vargou.
2: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
1: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
0: Vážně?
1: Já mám Lelosy na sobě celý den.
2: Lelosy. Too comfortable to take off.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Já, ač mám spánek beze snů, včera jsem se zdál.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Zavři pusu, ať jsi spán, vždyť už bude brzo den.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 21.
1: Hezký večer, u zpráv přeje Honza Varga. Senát poslal do dalšího projednávání návrh na ústavní zakotvení práva na život offline. Skupina 24 senátorů v čele s nezávislou Danielou Kovářovou tentokrát předložila novelu Listiny základních práv a svobod v osekané podobě, bez dříve odmítaného práva na platbu v hotovosti nebo zachování české koruny. Předloha stanovuje, že nikdo nesmí být státem nucený k elektronické komunikaci, což má chránit občany bez digitálních dovedností. Odpůrci v čele s Václavem a Milošem Vystrčilem varovali před přílišnou vágností textu a nebezpečnými dopady na fungování základních registrů, datových schránek nebo zdravotnické evidence. Senátoři zamítnutí odmítli a výbory dostali na přepracování a zpřesnění návrhu prodlouženou 4měsíční lhůtu. Červencová srážka autobusů na Znojemsku se stala terčem zájmu policistů. Při nehodě u Olexovic se zranilo 47 lidí. Pro záchranou službu šlo o mimořádnou událost druhého stupně. Policejní mluvčí Petra Hrůzová potvrzuje, že ve věci zahájili úkony trestního řízení.
2: Případ je prověřován pro podezření ze spáchání přečinu obecného ohrožení z nedbalosti, kterého se měl dopustit řidič autobusu tím, že nedal přednost jízdě druhému autobusu.
1: Dva autobusy s cestujícími se u Olexovic na Znojemsku srazily 18. července. Autobus přijíždějící od Brna narazil do druhého, který na hlavní silnici výjížděl z vedlejší komunikace. Klíčová spojnice mezi Brnem a Znojmem byla kvůli nehodě zavřená 5 hodin. Takzvaná ústava pro kontrolu umělé inteligence je na světě. Bílý dům hostil mimořádné setkání amerického prezidenta se šéfy největších technologických společností Spojených států. Donald Trump a šéfové těchto firem, včetně Marka Zuckerberga, podepsali ústavu dobrovolně. Podle této dohody se má Silicon Valley v oblasti bezpečnosti řídit takzvanou samoregulací.
3: A byl to nevídaný pohled, když Donald Trump po schůzce doslova vytáhl miliardáře z technologického světa rovnou na příjezdovou cestu Bílého domu. Tam pak všichni museli odpovídat novinářům. Podepsaný dokument sice není právně závazný, ale Trump ho označil za morálně neměnnou ústavu. Navíc oficiálním prezidentským dekretem zakázal termín umělá inteligence. Odteď americká vláda této technologii povinně musí říkat superinteligence, protože slovo umělá prý už nevystihuje její obrovskou sílu. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
1: Technici v ústí britské řeky Temže odstraňují stěžně z vraku americké lodi SS Richard Montgomery. Ta má na palubě 1400 tun nevybuchlé munice. Plavidlo z druhé světové války ztroskotalo na Mělčině v srpnu 1944 a po zatopení se z něj nepodařilo vyložit všechen nebezpečný náklad. Vrak byl po celá desetiletí pod nepřetržitým radarovým dohledem v přísně střežené zakázané zóně, kde se do něj úřady bály zasahovat. Poslední průzkumy ale ukázaly, že se trup rozpadá a těžké havarijní stěžně vytvářejí na schátralou konstrukci nebezpečný tlak. Specializovaná firma už odřízla 2 ze 3 stěžňů, které po dokončení prací zamíří do historických loděnic v Šethemu k odborné konzervaci a následnému vystavení pro veřejnost. Čeští fotbalisté do 21 let porazili v kvalifikaci Bulharsko 1-0 a zajistili si účast v baráži o mistrovství Evropy. O vítězství v Hradci Králové rozhodl v 55. minutě svým 5. kvalifikačním gólem útočník Lukáš Mašek po přihrávce střídajícího Daniela Kačora. Svěřenci trenéra Michala Bílka udrželi domácí neprůstřelnost, Bulharům oplatili úvodní porážku a před závěrečným duelem v Portugalsku už mají jisté minimálně 2. místo ve skupině. Zítra bude jasno nebo polojasno, během odpoledne bude od západu částečně přibývat oblačnosti. Naměříme k tomu 20 až 25 stupňů Celsia. Zprávy končí, loučí se Honza Varga.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Jedu takhle tábořit, Škodou sto na Oravu. Spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let

když potkala jsem vás. Byl večer mlhavý, já slyšela váš hlas, byl pyšný jako vy. Ne, já se nedivím, vždyť byl jste jako král. V ragláno šedivým, ten pane asi stál. A pod raglánem frak a slečnu pod paží. Můj Bože, krásnou tak, že...

Slyšíte je být? Když odjel noční vlak, ta slyšna jela s ním. A to, co bylo pak, i to já dobře vím. Ta slečna vzala vám vše, co vám mohla vzít. To všechno dobře znám. Ten prázdný, pustý byt. A co život? Ten je váš. Je plný nadějí. Tak pijte na kuráž. A žijte.

2. Startují zprávy, u kterých zdraví Honza Varga. Stát od zítřka opět zastropuje ceny paliv. Litr nafty vyjde maximálně na 48 korun 72 haléřů a benzín na 46,14. Ministerstvo financí reaguje na prudké zdražování a nejistotu na trhu s ropou po eskalaci.

0: konfliktu na Blízkém východě, kvůli níž se nafta přiblížila 50-korunovému rekordu. Opatření omezuje marži pumpařům na 2,50 Kč za litr a doplňuje ho měsíční snížení spotřební daně z nafty. Stropy bude rezort vyhlašovat denně podle velkoobchodních cen, podle analytiků ale krok zmírní dopady jen dočasně a ceny budou nadále závislé na výkyvech světového trhu. Veřejné finance Česka jsou v neudržitelném stavu a vláda prohlubuje schodek navzdory hospodářskému růstu. Shodli se na tom ekonomičtí experti na jednání s prezidentem Petrem Pavlem na Pražském hradě. Odborníci varovali, že kabinet provádí masivní fiskální expanzi a rostoucí výdaje nekryje příjmy, což spolu s dražší obsluhou státního dluhu situaci dál zhoršuje. Kritizovali také chybějící debatu nad rozpočtem během jara a léta. Schválený vládní návrh na příští rok počítá s deficitem 386 miliard korun, což představuje druhý nejvyšší schodek v historii samostatného státu. Pro splnění střednědobých cílů a snížení deficitu na 2% HDP do roku 2028 bude podle expertů nutné najít úspory ve výši až 140 miliard korun. Někteří žáci mají obavy ze stravování v jídelně v Újezdě nad Lesy. Masarykovu základní školu v minulých dnech zasáhla epidemie salmonelózy. Zdravotní problémy má asi 400 lidí, včetně učitelů. Dnes na vyučování dorazilo zhruba 60% žáků druhého stupně. Podle některých rodičů už jejich děti nechtějí ve škole jíst. Ředitel Libor Skala to chápe. Škola společně s pražskou městskou částí posílí psychologickou péči pro žáky.
1: Ta důvěra se ztratí strašně rychle a bude strašně dlouho trvat, než tu důvěru ta školní kuchyně zase získá zpátky, ať už rodičů anebo těch dětí. Co se týká té psychické pomoci, tak my jsme vlastně zveřejnili nějaká telefonní čísla, kam rodiče nebo ti žáci si mohou zavolat. Máme tady k dispozici školní psycholožku, budeme mít ještě na poloviční úvazek jednu školní psycholožku.
0: Do obou školních budov se dnes vrátili žáci po zhruba týdenním ředitelském volnu. Jídelna podle hygieniků uvařila jídlo z prošlých vajec. Kauzu salmonelóza řeší také policie. Stravování zatím škola řeší externě. Plzeň má hřiště s vybavením na fotbal dronů. Tento světový fenomén propojuje pilotáž, programování, práci v týmu i adrenalin. Děti láká k technice a novým technologiím.
2: První velký fotbalový zápas s drony se konal v tělocvičně střední dopravní průmyslovky, která vyučuje bezpilotní létání. Tým má 5 hráčů, každý pilotuje jeden dron uzavřený v ochranné kleci. Utkání se hraje uvnitř na nafukovacím hřišti 4x8 metrů a 3 metry na výšku se 140-gramovými drony. S většími do kilogramu se hraje na prostornější venkovní ploše. Gol znamená průlet obručí, tedy brankou soupeře. Výuka bezpilotního létání míří i do dalších škol. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeň.
0: Slovenský prezident Peter Pellegrini odvolal ministra životního prostředí Tomáše Tarabu, kterému parlament vyslovil nedůvěru. Stalo se tak teprve podruhé v novodobé historii země po 33 letech. Hlasování iniciovala opozice a podpořili ho poslanci nejmenší vládní strany SNS, s níž měl nestraník Taraba dlouhodobé spory. Premiér Robert Fico původně návrh na jeho odvolání stáhl z obav, že Tarabův návrat do poslaneckých lavic připraví koalici o křehkou většinu 3 hlasů, což SNS označila za porušení koaliční smlouvy. Vedením rezortu hlava státu dočasně pověřila přímo Fica, dokud SNS nenavrhne nového kandidáta. Opozice po vládní roztržce zopakovala požadavek na předčasné volby a hrozí protesty v ulicích. Sám Fico už dříve připustil možnost lednového termínu. Zítra bude jasno nebo polojasno, během odpoledne bude od západu částečně přibývat oblačnosti. Naměříme k tomu 20 až 25 stupňů. Zprávy končí, loučí se Honza Varga.
3: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Český impuls. Zprávy ve 23.
1: Na začátku zpráv zdraví Honza Varga. Při dopravních nehodách na českých silnicích zemřelo v září dosud 47 lidí, meziročně o 13 méně. Nejčernějším dnem měsíce byla středa 23., kdy při haváriích vyhaslo 6 životů. Mimo jiné při převrácení kamionu na D35 nebo čelním střetu na Kolínsku. Celková bilance za prvních 9 měsíců letošního roku činí 325 obětí, což je o 7 méně než ve stejném období loňského roku. Sněmovna ani po dvou dnech nerozhodla o vyslovení nedůvěry vládě Andreje Babiše. Debata bude pokračovat zítra. Jednání, které dosud zabralo 19 hodin čistého času, poslanci přerušili v 21 hodin. Zatímco úvod schůze patřil především členům kabinetu ANO, SPD a motoristů, obhajujícím svou práci, opozice se k řečnickému pultu dostala až dnes dopoledne a vládu ostře kritizovala za hospodaření, zadlužování země i plánovaný jednorázový příspěvek pro důchodce. Do zítřejší rozpravy zbývá přihlášeno ještě 37 zákonodárců, převážně z opozičních řad. Poté by mělo dojít k samotnému hlasování. Opoziční blok disponuje 92 hlasy, pro svržení vlády je ale nutná nadpoloviční většina všech poslanců, tedy nejméně 101. Novým generálním ředitelem hasičského záchranného sboru bude plukovník Martin Legner. Ministr vnitra Lubomír Metnar ho do funkce jmenuje k 1. říjnu na základě výběrového řízení, v němž uspěl mezi třemi kandidáty. V čele sboru nahradí Vladimíra Vlčka, kterému v červenci skončil mandát a jehož dosud zastupoval náměstek Petr Ošlejšek. Legner působí v rezortu vnitra přes 20 let, kariéru začínal u policie, k hasičům přešel v roce 2012 a od roku 2022 vedl na generálním ředitelství odbor integrovaného záchranného systému a jednotek požární ochrany. Lanovka na Komáří výšku v Krušných horách bude mít svou známku. Tato lanovka je totiž nejdelší u nás. Známku vydává Česká pošta a zachycuje pohled ze sedačky přímo na vrchol kopce.
2: Známka má písmenkovou hodnotu B, což odpovídá ceně 1,30 korun. Výtvarník Milan Bauer na ní zachytil pohled z lanovky přes podpěru s kladkami směrem k vrcholu Komáří výšky, včetně budovy hotelu. Dráha, která začíná v podkrušnohorské Krupce, je nejdelší sedačkovou lanovkou u nás a přes 10 let je také kulturně technickou památkou. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Fotbalová reprezentace vyhlíží první body v Lize národů marně. Myslí si to bývalý fotbalista a komentátor Petr Švancara. Národní tým se po domácích porážkách s Chorvatskem a Anglií v sobotu utká se Španělskem. Švancara v našich impulzech Honzy Benešovského řekl, že na pozitivní výsledek můžeme zapomenout. Na mistry světa totiž podle něho nemá nikdo.
3: Můžeme ale z toho vytěžit to, že si tam můžeme zkoušet nějaké věci, že by to třeba z tohohle zápasu si můžeme něco jako vzít po naučení, respektive nějaká taktika v obraně, v záloze i možná do útoku, ale výsledek, omlouvám se, že mluvím takhle negativně, ale bojím se, že jsme úplně bez šance.
1: Pikantní souboj čeká v sobotu nového trenéra českého národního týmu Španěla Santi Deniu, který dřív působil u tamních mládežnických reprezentací. A útočník Cristiano Ronaldo opustil den před zápasem Ligy národů v Dánsku portugalskou reprezentaci. 41-letý hvězdný fotbalista to bez dalších podrobností oznámil na Instagramu. Z kempu v Malmö podle médií odcestoval kvůli neschodám s trenérem, který ho nenasadil do nedělního duelu v Norsku a plánoval ho nechat na lavičce náhradníků i pro čtvrteční zápas v Kodani. Zítra bude jasno nebo polojasno, během odpoledne bude od západu částečně přibývat oblačnosti, naměříme k tomu 20 až 25 stupňů. To byly zprávy s Honzou Vargou.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

Těch nabídek, no, řada, a žádná z nema nic. Můj Vilém,

Malej chlap se ženským jeví vždycky trochu jako kluk, ale žádná ženská neví, že je nám to vlastně fuk.

O ten třeba bojovat. Možná doma víc než v ringu, ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, svobodu že třeba dát. Za tajemství minisukní, ale dál chcem riskovat. Ten báječnej mužský svět, ten báječnej mužský

Jsme buď v klubu gentlemani, nebo páni z nemanic. Pro nás rozdíl v tom moc není, jedný hry jen rub a líc. Ať si hrajem s mikroskopem, nebo s klíčem na svíčky, ať už pomalu či hopem,

0: Zaspívejte si s námi. Český impuls. České písničky na váš večírek.
1: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál

já dnes mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek. Postupně se všem zalíbilo, budit se písní, zvlášť šlilo s harmonikou tahací.

0: Rádio Český impuls. Zprávy o půlnoci.
1: Startují zprávy s Honzou Vargou, hezký poslech. V Česku se nejlépe žije v Turnově, vyplývá to z nového indexu prosperity portálu Evropa v datech. Město v srdci českého ráje obhájilo loňské prvenství, nastupních vítězů ho doplnili lázeňské Luhačovice a východočeský Žamberk. Čtvrtá skončila Olomouc. Praha obsadila 9. místo, ačkoliv bodovala v občanské vybavenosti, celkové skóre jí srazily vysoké ceny bydlení, nedostatek míst na středních školách i horší hodnocení životního prostředí. Na opačném konci srovnání se umístily obce ze severozápadních Čech a vůbec nejhůře dopadl horšovský Týn na Domažlicku. Regulace cen paliv způsobí v prvních dnech čerpacím stanicím ztráty. Varuje předtím Unie nezávislých petrolejářů. Důvodem je, že budou muset prodávat dříve nakoupenou naftu pod nákupní cenou. Ministerstvo financí totiž ode dneška začíná denně určovat cenové stropy podle burzy a regulované marže 2 koruny 50 za litr. Spotřební daň na naftu přitom klesne o necelé 2 koruny. Pro dnešek činí strop pro naftu 48 korun a 72 haléřů a pro benzín 46 korun a 14 haléřů za litr. Pumpaři už v uplynulých dnech zaznamenali propad poptávky, motoristé totiž vyčkávali na dnešní zlevnění. Plzeňská Techmánie se zaměří na energetiku. Vědecko-populární centrum otevře novou expozici s modely uhelných, jaderných i fúzních zdrojů elektřiny.

0: Několikametrové modely budou vedle parního stroje na desítkách metrů čtverečních. Ředitel plzeňské Techmanie Jiří Královec říká, že výrobu elektřiny si na místě vyzkouší i návštěvníci.
1: Pak ji vlastně odeslat přes takový dráty, klasicky odeslat na nějakou panel a tam by se mělo objevit nějaký jako vtípek, že vyrobili jsme takový a takový množství energie, za to si můžeš spustit tohle a tohle. Takže by tam vlastně mělo být možnost vyzkoušet si, jak se vyrábí energie v tepelné elektrárně, jak se vyrábí v jaderné elektrárně, jak se třeba možná jednou bude vyrábět v tokamaku, to znamená jako fúzní.
0: Nová expozice věnovaná energetice se má v plzeňské Techmanii otevřít na konci října. Takzvaná Ústava pro kontrolu umělé inteligence je na světě. Bílý dům hostil mimořádné setkání amerického prezidenta se šéfy největších technologických společností Spojených států. Donald Trump a šéfové těchto firm, včetně Marka Zuckerberga, podepsali ústavu dobrovolně. Podle této dohody se má Silicon Valley v oblasti bezpečnosti řídit takzvanou samoregulací.
2: A byl to nevídaný pohled, když Donald Trump po schůzce doslova vytáhl miliardáře z technologického světa rovnou na příjezdovou cestu Bílého domu. Tam pak všichni museli odpovídat novinářům. Podepsaný dokument sice není právně závazný, ale Trump ho označil za morálně neměnnou ústavu. Navíc oficiálním prezidentským dekretem zakázal termín umělá inteligence. Odteď americká vláda této technologii povinně musí říkat superinteligence, protože slovo umělá prý už nevystihuje její obrovskou sílu. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
0: Čeští fotbalisté do 21 let porazili v kvalifikaci Bulharsko 1-0 a zajistili si účast v baráži o mistrovství Evropy. O vítězství v Hradci Králové rozhodl v 55. minutě svým pátým kvalifikačním gólem útočník Lukáš Mašek po přihrávce střídajícího Daniela Kačora. Svěřenci trenéra Michala Bílka udrželi domácí neprůstřelnost. Bulharům oplatili úvodní porážku a před závěrečným duelem v Portugalsku už mají jisté minimálně druhé místo ve skupině. Bude jasno nebo polojasno během odpoledne, čekejme od západu částečně přibývání oblačnosti, naměříme k tomu 20 až 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje ve vašem televizoru.

Startují zprávy s Honzou Vargou, hezký poslech. Stát ode dneška opět zastropuje ceny paliv. Litr nafty vyjde maximálně na 48 korun 72 haléřů a benzín na 46 korun.

0: korun a 14 haléřů. Ministerstvo financí reaguje na prudké zdražování a nejistotu na trhu s ropou po eskalaci konfliktu na Blízkém východě, kvůli které se nafta přiblížila 50-korunovému rekordu. Opatření omezuje marži pumpařů na 2 koruny 50 za litr a doplňuje ho měsíční snížení spotřební daně z nafty. Stropy bude rezort vyhlašovat denně podle velkoobchodních cen. Podle analytiků ale krok zmírní dopady jen dočasně a ceny budou nadále závislé na výkyvech světového trhu. Zlínská zoologická zahrada přišla o slonici Kali. Po náročné mnohahodinové operaci klu se jí nepodařilo probudit z anestezie. Samice slona afrického trpěla rozsáhlým hnisavým zánětem po ulomení klu, který nereagoval na antibiotika a zasahoval až k oku. Na záchraně zvířete se podílel mezinárodní tým 6 specialistů, včetně expertů z Berlína. Chirurgické odstranění zbytku zubu bylo podle veterinářů nezbytné, protože slonici hrozilo oslepnutí a bolestivá smrt na sepsi. Zákrok sice lékaři úspěšně dokončili, v závěru narkózy ale nastaly komplikace. Pro zlínskou zoo jde o druhou těžkou ránu během několika měsíců. V květnu po útoku samce uhynula jiná samice. Pardubický advokát Pavel Jelínek si odpiká 3,5 roku vězení, a to za to, že navedl známého k únosu expartnera své dcery. Verdikt pravomocně potvrdil pražský vrchní soud. Žalobce sice pro právníka požadoval přísný trest za návod k vraždě kvůli sporům o péči o vnuka, justice ho ale kvůli chybějícímu tělu oběti odsoudila pouze za zbavení osobní svobody. 40-letého podnikatele přepadla v prosinci 2022 trojce najatých mužů, vpíchla mu do krku neznámou látku a odvezla ho. Muž je od té doby nezvěstný a vyšetřovatelé předpokládají, že nepřežil. Samotní únosci dostali tresty od 6 do 8 let za mřížemi. Jelínek vinu po celou dobu odmítal. Pravomocný rozsudek pro něj navíc znamená definitivní vyškrtnutí ze seznamu advokátů. Uherské Hradiště má nový zimní stadion. Vyrostl na místě původní haly, která byla ve špatném stavu. Stavba nového stadionu trvala rok. Využívat ho budou sportovci i veřejnost. Starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha je rád, že nový zimák nabízí kvalitní zázemí.
1: 16 šaten a ubytovna, která umožní pořádání letních kempů, ale například i soustředění. Stadion je navíc pasivním standardu, to znamená, jeho energetická náročnost odpovídá těm nejpřísnějším podmínkám.
0: Finální náklady stavby nejsou známé. Rozpočtový rámec schválený zastupitelstvem je téměř 450 milionů korun. Jde o největší investici Uherského Hradiště do sportovní infrastruktury v posledních letech. Plzeň má hřiště s vybavením na fotbal dronů. Tento světový fenomén propojuje pilotáž, programování, práci v týmu i adrenalin. Děti láká k technice a novým technologiím.
2: První velký fotbalový zápas s drony se konal v tělocvičně střední dopravní průmyslovky, která vyučuje bezpilotní létání. Tým má 5 hráčů, každý pilotuje jeden dron uzavřený v ochranné kleci. Utkání se hraje uvnitř na nafukovacím hřišti 4x8 metrů a 3 metry na výšku se 140-gramovými drony. Do kilogramu se hraje na prostornější venkovní ploše. Gol znamená průlet obručí, tedy brankou soupeře. Výuka bezpilotního létání míří i do dalších škol. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeň.
0: Bude jasno nebo polojasno, během odpoledne bude od západu částečně přibývat oblačnosti. Naměříme k tomu 20 až 25 stupňů. Končí zprávy s Honzou Vargou.
3: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Máš má ovečko dávno spát, i píseň ptáků končí.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Přicházel s rosou každé ráno, na dveře psal mi, že je sám.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.